0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: Express FM.
2: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ. Music. First. Express FM.

Škvrně, naši mi říkali, chovej se slušně, nejez šušně a hezky zdrav. Dospělí ty hlavně, zkrátka a dobře, buď dobrý chlap. Taky prý, když něco nevím, ať se hovno stydím a někoho se zeptám. Úplně nej, někoho, kdo je starší a moudrej.

prosím. Prosím, prosím. Je tu někdo?

Já jdu naspět, páč se z vás posadu a příště si běžte hledat východisko jinam. Tady není naleziště. Smyste a fofrem.

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u WebGlobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Když uvidíte Albert ne

0: Porazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90 a cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
5: Dobrý den, jmenuji se Martin Mareček a rád bych vás pozval do autosalonu užitkových vozů Volkswagen Autojaro v Kunratice.
6: Ať už plánujete víkend v přírodě nebo cestu napříč Evropou, začněte v California Koutku v Autojaro v Kunratice. Na jednom místě najdete všechny modely Volkswagen California, od praktického Beach až po luxusní Grand California. Poradíme s výbavou, přestavbami i financováním.
5: Těšíme se na vás.
7: Music. First. Express FM.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
3: Já chci hot dog.
4: Já mám chuť na matcha latte.
5: Taky beru hot dog a klid v autě.
2: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Express. Music first. Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Na 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary včera dorazila legenda Dustin Hoffman, který převezme na slavnostním zahájení festivalu Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos, a také Maggie Gyllenhaal, která představí svůj film Nevěsta. Oslavný veletrh amerického prezidenta Donalda Trumpa k 250. výročí založení Spojených států se potýká s nízkou návštěvností a neustálými technickými problémy. Několik států také odmítlo účast a nespokojený byl s malou účastí na jeho projevu. Fotbalisté Portugalska v úvodním kole vyřazovací fáze zdolali 2-1 Chorvatsko a postoupili do osmifinále mistrovství světa. Portugalce čeká v dalším utkání šlágr v podobě pyrenejského derby se Španělskem. Hrát se bude v pondělí, Španělé včera porazili 3-0 Rakousko. Čekáme polojasno s kupovitou oblačností, večer bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Teploty v rozmezí od 21 až do 28 stupňů.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Pěkné páteční ránko, hlavně Radomírům, kteří dneska slaví svátek a určitě si to užijou, když je před náma ten prodloužený víkend.
1: No jasně. Babu, vidím to, že dneska budeme takový dělníci bulváru. Co si o to myslíš?
3: Tak mohlo by se to stát.
1: Já myslím, že už se to jako pomalu, ale jistě děje. Madonna vydala svoje album, ty už si ho slyšela.
3: No, nestihla jsem to celý, ale jako dobrý.
1: Já jsem zapomněl sluchátka, takže já už ráno jsem přemýšlel, že by si to pustím, a pak si říkám, sakra.
3: Sakryš. Ale hele, můžem se na to podívat, koukala jsem na nějaký recenze a můžu ti říct i svůj názor zatím ne z celého alba.
1: Dobře.
3: Kdyby tě to jako jo zajímalo.
1: No tak to mě samozřejmě zajímá.
3: Ale ty prosím tě,
1: mě vždycky zajímá tvůj názor. Kolikrát já si ho vyslechnu, i když mě nezajímá, ale to nevadí, ano. Olivia Rodrigo právě
3: to je ale příjemná změna, když tě to někdy zajímá.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Tohle je Tovilo, I'm your girl, right? 7 hodin a 10 minut, hezké páteční ráno.
1: Hezké páteční ráno, Vašku, tak Madonna.
0: Ano.
1: Tadleta žena, legenda, ještě stále královna popu, tedy vydala své album Confessions 2. A zatím se ty recenze shodují na tom, že to je její nejlepší album od Confessions on the Dance Floor. Všechno to, co bylo mezi tím, bylo takový meh. A teď mají zase všichni radost.
0: To je 20 let, ne, ale.
1: No. Nějak do 21, něco takového. No. A všichni mají najednou pocit, hele, myslím si, že od toho vlastně nikdo nic moc nečekal, že řekli, dobrý, Madonna vydává album, ale ty poslední nestály za nic. Ale zároveň ty singly si myslím, že lidi namlsali, že by to nemuselo být blbý. Nakonec zatím ten Metacritic score od tedy recenzentů, nikoli ještě od jako těch běžných posluchačů, 83, což vůbec není špatný.
0: To není vůbec špatný. To celý album je koncipovaný jako jeden takový DJský set, takže to v podstatě to hraje pořád, jako nejsou tam žádný pauzy mezi skladbama, všechno to na sebe navazuje. Podle těch recenzí, co já jsem jako čet, ještě jsem si to neposlech, tak jsou tam nějaký asi skladby, které by tam úplně jako nemusely být, ale dokonce tam ještě i nějaká reflexe na jejího zemřelého bratra, se kterým se vlastně ještě před smrtí se udobřili, oni byli dost jako rozhádaný, ale nakonec se tedy alespoň takhle to urovnali a ona ho v singlu Fragile v podstatě jako tak nějak jako vzpomíná.
1: No a Bulvár taky ještě vytáhnul, že asi tak nějak vzpomíná Madonna také na svého ex-manžela Shauna Penna v písni Bizarre.
0: Jo. Jeho Shelby 500, který mu ona koupila.
1: Který potom skončilo v nějaký aukci. Takže samozřejmě o jeho modrých očích a o tom, že ten žár byl prostě příliš žhavý, na to ještě taky pořád vzpomíná Madonna. Jinak, co se týká takových, já jsem tady koukala, že jsem byla ještě hladová po nějakých dalších jménech, protože jsme věděli, že samozřejmě Sabrina Carpenter je na tom albu, protože už jsme si hráli Bring Your Love, ale je tam taky Martin Garrix právě na tom Bizarru. Tak jsme ten písniček, ta písnička, jo, abyste si nemysleli, že to je nějaká jako bizarní písnička, ale má tam třeba i Stromaeho, takže Madonna trošku s francouzštinou se tam taky pohrává. Má tam na songu The Test taky Lolu Leon a jinak je to takový strašně často, když jako nedáváte pozor a jenom to zapnete, tak já mám pocit, že se tam ale opakuje takový vzorec. Na začátku Madonna vždycky něco šeptá a pod tím už bublá ten dance floor.
0: Ano, už to tam
1: a potom
0: jako
1: to
0: jede.
1: Pomalu najíždí. Až se potom rozhodne už do toho zpívat. Takže je to taky jako, ale funguje to.
0: Jo.
1: Nemám s tím vůbec žádný problém. 80% jako takhle. Já jsem zatím slyšela 80% a těm bych dala 80%.
0: OK. Tak samozřejmě to každý si to musí nějak ohodnotit sám, jestli to bude jeho nějaký album. A jestli se to vůbec propíše, já třeba koukám na Enemy, že tady mají jako třeba nejlepší alba roku zatím. Tam je ta doložka jako zatím, jestli se tam propíše nebo ne.
1: Takhle, co se týká gay komunity, tak tam se to určitě propíše.
0: To je jasná věc. Takže hrajeme si z toho jejího alba. I feel so free. Thanks for coming. To je ono.
1: No, už jo. Šeptá. A potím?
0: Jo, už to jde.
1: Už ti naznačuje, a vlastně jak se tak, to bude vyvíjet.
0: A vlastně takhle se propojují všechny ty písničky, že to tak ano. Jako jde do nějakého...
1: Vždycky
0: jako
1: poznáte, že bude další písnička, že Madonna se vám rozhodne říct, o čem to teď bude.
0: To je jako když vysvětluješ fory, ne? To je taky divný.
1: Tak Madonna vysvětluje songy, no takhle.

0: Tohle je Georgia Smith, What's Done Is Done. 7 hodin na 20 minut pro všechny, kteří milujete černou barvu. Budeme mít skvělou zprávu. Je ještě černější, nežli by se očekávalo.
1: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
2: Máte doma obraz, grafiku, sochu nebo starožitnost? Nebo sami tvoříte a chcete svá díla představit sběratelům? Pošlete fotografie a zjistěte možnosti prodeje v aukci. Jednoduše a nezávazně na www.obrazivaukci.cz.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
3: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3 999 korun měsíčně bez DPH.
4: Hyundai Centrum Valoušek. Váš dealer v Praze 4 Chodov. www.hyundaivaloušek.cz.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
6: Hudba na prvním místě.
7: Express FM. FM.

0: mít 7 hodin 30 minut, k tomu posloucháte páteční Express ráno. Vašku, ty jsi nás lákal na ještě černější černou.
1: Ano.
0: Já doufám, že to je téma, které se týká praní černého prádla, že mi zůstane černé, anebo že ho vyndám ještě černější.
1: Ne, to prádla se to netýká, ale co není, může být. A? Takhle, už v roce 2019 vlastně BMW představilo tu nejčernější barvu, která pohlcovala světlo z 99,8%.
0: Ano.
1: Světlo, tudíž už v podstatě se mazaly veškerý kontury a z 3D nějakýho jako předmětu se najednou stala placka, tudíž to vypadalo jako střižený, jsme se tady o tom bavili, tak teď ještě do toho, do těch nanotrubic, který vlastně jako vytváří tenhle ten dojem, ještě přidali saze. A už je to 99,9. Ano, a opět
0: a
1: tady...
0: A je to znát?
1: Takhle, já nemám to porovnání a navíc tady na těch monitorech, co máme tady, tak to jako taky úplně jako nepoznáš. Ale je pravdou, že když se podíváš na toho bavoráka, tak tam už jako ty kontury vidíš jenom jakoby obrys, ale jestli to má nějakou hranu nebo tak, tak to ne. Ale přijde mi zajímavý, že tam přidali ty saze. Dokonce ještě také trénovali tu barvu a ten povrch na to, že se třeba, nevím, 40 dní se na to nalejvala voda, aby to jako vydrželo a tak. Jako. Takže těma testama už to prošlo a v podstatě to vzniklo v Číně, protože oni vědí, že rozhodující pro nákup auta je barva. V podstatě ti může být jedno, co máš za auto, ale když je to jako černý a jako černá, tak to může samozřejmě prodávat. Nevím, kolik to stojí, to bych jako asi chcel. Možná, že bych se to tady dočet, nedočtu se to, ale prostě může to být jako zajímavý takový jako artikl. I pro ty ostatní, kteří nevyrábí úplně nějaký luxusní auta, ale když na to hodí tuhle tu barvu, tak to může vypadat docela zajímavě.
0: Ale se to tím ztratí, že to má ty hnusný hrany, že jo?
1: Jo, přesně tak.
0: To auto, on má nějaký hnusný hrany, ale když to natřeme tou černou, tak ty hrany zmizejí, to dostane úplně jiný rozměr.
1: No jasně.
0: Že to není blbej nápad.
1: Není to blbej nápad a navíc z toho auta ti potom zvidou třeba jenom vzadu ty obrysovky, že jo? A vepředu světla nějaký jako, může to být vlastně to může, mnoha autům by to prospělo. Hele, takhle, kdybych já ne, tady je to ne, kdybych měl jako tričko, já nosím pořád černý trička,
0: ano,
1: kdyby byly takhle černý, že už by nebyly vidět žádný tvary, já bych toho, ale ta kontura tam pořád zůstává, já ten, toho Milana pořád tam bych přiznal.
0: No, ale jenom z boku, zepředu ne.
1: No, to je pravda.
0: Na něco jsme kápli.
1: Takže tady ještě mají čínští vývojáři poměrně jako díru na trhu, kterou bych já určitě rád tímto směrem jako, na, jako je oslovil, aby ji zaplnili. Aby ji zaplnili. Tak děkujeme pěkně. Tady jsou Royal Otis. Hezké ráno.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Jak to vypadá? Na silnicích máme poměrně klid. Jediná komplikace je v tuto chvíli na silnici 20 v Českých Budějovicích u Géčka, kde je dopravní nehoda osobáku a motorky.

0: Cestujete? S překladačem Vasko se domluvíte skoro všude. Překládá ve více než 110 jazycích, funguje bez aplikace i bez Wi-Fi a internet pro překlady máte zdarma na pořád. Prostě zapnete a mluvíte. Vasko. Malá krabička, velká svoboda na cestách. Více na vasko-electronics.cz.
1: Byla jsem hotová ani ne za minutu. Takovou rychlost jsem už dlouho nezažila. A nejlepší je, že mě z něj vůbec nebolí ruce. Miluju svůj nový fén Rowenta Maestria for You. Je lehký, super výkonný a navíc se přizpůsobí mým vlasům. Pecka. Rowenta. Chytrý styling bez starostí.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Jsme mladí a neklidní.
5: Jdeme na to!
4: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
6: Piráti, jdeme! Ahoj!
7: Kdo si hraje nezlobí, ne?
8: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko.
9: Každou neděli dopoledne na Nově.
10: A poprvé v Příbrami.
11: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
12: Pozor, pozor! V obchodním centru Letňany právě stoupla koncentrace vitamínů. Nová Ugo Salaterie servíruje saláty, wrapy, fresh juice i smoothies. Přijďte dobít energii do prvního patra obchodního centra Letňany. Ugo. Fresh každý den.
13: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
14: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
15: Express FM.
16: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: které nabízejí celebrity. Představujeme si, jak nakupujeme domy v Beverly Hills nebo kdekoliv jinde, ve kterých si užívali, já nevím, třeba Sylvester Stallone. Adele ta spíš nakupuje, než ano. prodává.
1: Představujeme si, kdybychom na to měli. Jako, ano.
0: Kdybychom tak mohli koupit, ano, tento nádherný dům s 18 ložnicemi, 12 koupelnami, 3 bazény a tenisovým kurtem.
1: Já si dovedu hnedka představit, jak doma tohle to navrhuju a říká, a kdo to bude uklízet? A tím celá ta debata končí.
0: Juanita.
1: Juanita.
0: Juanita a její manžel Jose se bude starat o zahradu. A samozřejmě bude i příležitostně dělat nějaké opravy. Já teď ale koukám na jiný dům a to je kancelářská budova z 90. let, kterou si nechali v Ohio postavit společnost Longa Berger, která se zaobírala prodejem proutěných košíků. A ano, tušíte správně, ta budova vypadá jako obří proutěný koš.
1: Já na ní koukám, vypadá teda naprosto úchvatně a vedle ní bych si představil, jak Gulliver na cestách, tak zrovna prostě vedle tebe ten košík a ty na to tak jako koukáš, si připadáš opravdu tak strašně malý a vypadá teda úžasně. Snad možná jenom, já chápu, že by to měl být košík, ale ty uši to trošku kazej. Kdyby tam nebyly uši, tak by se to asi dalo, ale tak oni se dají i odstranit, že jo?
0: Jo, ale zase bez toho by to nevypadalo jako košík, ne? Bez těch uší.
1: Já vím, no, ale kdo by chtěl dneska proplatana. Ještě takhle jako barák s ušima?
0: Netuším. Ten aktuální majitel to od společnosti odkoupil za pouhý $1 million. Něco málo přes milion a chtěl z toho udělat butikový hotel.
1: A?
0: Nakonec ale teda z těchto velkolepých plánů sešlo a znovu se tady proutěný košík prodává, tentokrát za $8.5 million, což je zhruba 180 milionů korun. Uvnitř by se dal asi udělat hotel, ale je to kancelářská budova, takže jsou tam kanceláře, prezentační místnosti, jsou tam různé sály, ale má to tam i velkou kuchyň. A co mě zaujalo, má to samozřejmě hned několik parkovacích míst, ale má to jako, myslím, 555 dokonce, ale z toho pozor, 25 je vyhřívaných. Mm-hmm. To bylo pro vedení společnosti. Mm-hmm. Takže jako musím říct, že kluci si to navrhli jako moc hezky. Ta budova teda vypadá, musím říct, zevnitř celkem fajn, líbí se mi ty dřevěné obložení.
1: Jo,
0: je to tak,
1: jo,
0: jako,
1: jo, jo.
0: Dovedu si představit, že kdyby byla tady, tak na open house se tam bude stát dlouhá fronta, abyste se mohli podívat dovnitř. Takže pokud hledáte třeba budovu, jo, sídlo vaší společnosti, tak bez těch uší, kdo by to ještě mohl vzít? To takový proplítaný.
1: Ale to jako za $1 million to není moc, jako.
0: No oni se toho tenkrát potřebovali zbavit, protože finanční situace nebyla úplně
1: a teď to,
0: wow.
1: A teď to je za kolik?
0: Za 8.5.
1: I tak to není moc. Si myslím. Na druhou stranu to, kde to je vlastně v tom Ohio, kde nikde nic moc jako okolo není, co jsem si tak jako všiml, jenom tam je nějaký park.
0: No, tak, kolem tak, je klidné okolí.
1: Jo.
0: Velice klidné. Takže tě tam nebude nic rušit.
1: To je tak klidný, že tam vlastně jako, že ty by si chtěl, aby tam byl nějaký ruch.
0: Tak možná, kdyby tam něco rozkopnul, takže by se jakoby postupně to okolí samozřejmě mohlo rozvíjet.
1: Golfový resort by se tam hodil.
0: No, vidíš, a už máme nápad. A tohleto a nahoře dáme pryč ty uši, ale přidáme tam golfový míčky a bude to jako košík na míčky.
1: No tam by měl být heliport, podle mýho.
0: Nebo no.
1: No. To jsme to teďka vyřešili, to jste strašně rádi, že jsme tady nad tím takhle přemýšleli do vysílání.
0: Tak třeba jsme někomu vnukli myšlenku.
1: Jo, že má teďka nějakých 8x, kolik je dolar, 20 teďka, 23 zhruba.
0: Tak třeba nás poslouchá ten týpek, co vyhrál ty 2 miliardy a přemýšlí, co s nima. Tak třeba by je chtěl zainvestovat do nádherného golfového rezortu v Newarku v Ohio.
1: No. Tak to pojďme opustit. Hele, já pustím nějakou muziku a jdem si to ještě doprobrat tady jako mimo éter, jo. A tohle je Blessed Madonna a Joy Shades of Love. Hezké ráno. No ale kdyby tam byla ta helikoptéra, tak zase by to jako nebylo úplně.
0: Tak jsi tam za chvilku podle mě, no. Jo. To je možný asi.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: V Česku se narodilo loni nejméně dětí za poslední 240 let a poklesl i průměrný počet dětí na ženu. Důvodů je více, ale jak vyplynulo z průzkumu, tím hlavní možná překvapivě nejsou pro rodiče finance. 3/5 z nich se nejvíce obávají toho, do jakého světa by děti přivedly. Mají strach z válek, nepříznivého ekologického vývoje a podobně. Trump se po porážce u nejvyššího soudu nevzdává. Jeho administrativa se zaměřila na ženy, které přicházejí do Spojených států rodit, aby jejich děti získali občanství. Švýcarští fotbalisté zdolali na mistrovství světa v prvním kole playoff ve Vancouveru Alžírsko 2-0. Cestu mezi 16 nejlepších týmů otevřeli v 10. minutě a hned po směně stran 2 z 10 hráčů s africkými kořeny ve švýcarském týmu. Čekáme polojasno s kupovitou oblačností. Večer bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění a teploty 21 až 28 stupňů Celsia.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Ano, pěkné páteční ráno. Máme 3. července, 8 hodin, 1 minuta. Furt mi ten červenec nějak nejde. Ještě jsem se s tím nesmířila, že už je červenec. Jak mě to vyděsilo, jak jsme se přehopli do té druhé půlky toho roku.
1: Přijmi to.
3: Jo?
1: No.
3: 3. července.
1: Stejně s tím nic neuděláš.
3: Jo, taky pravda, no.
1: Řekni druhý den prázdnin, on to nezní tak blbě, ne?
3: Druhý den prázdnin.
1: No, třetí den.
3: Třetí den. Máme tu 3. den prázdnin.
1: Prázdninového měsíce.
3: A prázdninového měsíce, 3. den prázdninového měsíce. A to zní možná líp, ne?
1: Asi jo.
3: Že?
1: Asi jo. A klidně zůstaň u července. Říkám, přijmi to.
3: Tak já to teda přijmu.
1: Hele, co ta Taylor Swift? Je vdaná, není vdaná?
3: Není, to byla to až dneska.
1: Ale musíme to probrat, protože tady je spousta zaručených informací.
3: Zaručený informace?
1: Jo.
3: No tak, jestli jsou zaručený, tak to musíme probrat.
1: Ano.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Vašku, v New Yorku je aktuálně 2:08 ráno. Mm-hmm. Je možný, že samozřejmě Taylor Swift se teď převaluje v posteli, je nervózní z toho dnešního velkého dne.
1: A nebo možná taky není.
0: Nebo je možná taky úplně v klidu, no. Ale kdo ví, možná ještě vymýšlí nějaký fórek na Travise, že by třeba si nacvičuje, jak zaváhá trošku, jestli řekne.
1: Jo, tak... Takový ten fórek prostě na ty všechny, jako že se to ještě rozmyslí na poslední chvíli.
0: Že možná, ano. Nebo z ničeho nic z počatu vyndá kytaru a začne zpívat. To je taky možný. Viděla jsem už taky nějaký vtipy, že pravděpodobně hned po tom polibku se otočí a řekne a moje nové album už vychází 19. srpna.
1: To je kvůli tomu je ta akce v té Madison Square Garden.
0: V podstatě, já si myslím, že tam se v nějakou určitou chvilku zapnou ty banery, které venku jako něco promítají, že kdo ví, hele, ona je schopná všeho. To se necháme ještě překvapit. Každopádně, ano, New York je hlavně plný celebrit. Vlastně každý, kdo je aspoň trochu slavnější a aktuálně je v New Yorku, tak se předpokládá, že tam je, protože je hostem na svatbě Taylor Swift. Dokonce se píše i o Dua Lipě, která by měla být pozvaná, což si říkám, takže Dua Lipa nepozvala Taylor, ale Taylor pozvala Dua Lipa, jo? No, tak to je teda nějaký, to nevím. To nevím, jestli jako takhle úplně funguje. Ale ve městě je samozřejmě kdo jiný než Sabrina Carpenter, Selena Gomez nechybí, tak tam má být dokonce družička. Potom jsou tam ti, kterým slíbila, že je pozve, jako je Graham Norton, Ed Sheeran, tam se předpokládá, že on by měl taky něco zabrnkat potom na večírku. Mezi těmi hosty jsou třeba taky Anna Taylor-Joy, je tam taky Phoebe Waller-Bridge, je tam Sir Paul McCartney a předpokládá se, že na svatbu dorazí taky Lana Del Rey, která tam má taky zpívat.
1: To bude takový jeden velký koncert.
0: To jsou jako, to jsou takový, ty špekulíren, uvidíme. Jinak jenom za security údajně utratili přes 2,5 milionu dolarů.
1: Jo, oni taky policajti v New Yorku nejsou z toho úplně nadšený, protože mají tam to mistrovství světa ve fotbale, mají tam další akce a jsou docela už vyčerpaný a říkají si, ještě tohle, že by mělo v podstatě jakoby uzavřít a omezit tu dopravu třeba u Madison Square Garden, tak z toho jako opravdu nadšený nejsou. Nicméně, už se také spekuluje a dokonce i v českých novinách se to jako objevilo, tady přes ČTK, že už jsou vlastně Travis a Taylor už jsou jako spolu, dávno oddaní. Jedna z těch indicí hovoří o tom, že na magistrátu v uvozovkách, na Magoši, že na té matrice, oni tam v New Yorku mají nějakých 60 dní, v podstatě od podání žádosti, ano, že se budeš brát, že ten obřad proběhne a mají tam taky 24 hodinovou vlastně od 60 do 24 hodin. Uh-huh. Jo, od 60 dní do 24 hodin můžeš to podat a ta lhůta takhle jako běží. Ale oni říkají, no ale my o ničem takovým nevíme. Tak buď to někdo lže, a nebo už třeba se taky možná skutečně třeba vzali, protože se říká, že tím tryskáčem, kterým lítali po svých rodičích a tak dále, že se někde i zastavovali na delší dobu, že je možné, že už to někde proběhlo.
0: Já zase netuším, jestli vlastně americké státy nějakým způsobem dělají pak nějakou jako vývěsku, že kdyby se už někde vzali, tak by o tom byl někde úřední záznam, který je veřejně dostupný a už by to dávno někdo vyšťoural, že by šel po všech těch zastávkách. Těžko říct, nebo jestli opravdu vlastně Taylor s Travisem se jako vezmou až dneska a nevím, a půjdou na úřad až pondělí. Že dneska tam někdo jenom něco řekne, hele, vůbec nevím, jako u ní, těžko říct, a ani se nevyznáme ve všech těch pravidlech, jak to tam u nich funguje. Tak jako tak, i kdyby už byli dávno svoji, tak stejně dneska probíhá ten veřejný obřad, to setkání s těmi přáteli, to zpívání, to tančení a asi bude i nějaký ohňostroj. Ale samozřejmě newyorským policistům nezávidím ani mistrovství světa, ani tuhletu svatbu, ani 4. července s oslavami 250 let Spojených států amerických. Nemají to jednoduché.
1: A mimochodem, jak jsme se bavili o tom, jak by to v té Madison Square Garden mohlo vypadat, tak skutečně to tam bude vypadat jako garden, jako rejská zahrada. Údajně tam mají takový kulisy, že to prostě bude vystavěný, jakože ani nebudeš vnímat, že jsi na tom stadionu. Je to prostě jenom velký prostor, který bude obklopený nějakýma, já nevím, sloupama a tak dále, kytky a všechno tohle z toho.
0: Jo, tak hele, nemůžou nad nima lítat vrtulníky, něco odhalit, dovnitř bude strašně problematický se dostat. Bezpečnost je tady určitě číslo jedna i nějaký to soukromí, aby potom Taylor, když tak, mohla sama prodat fotky.
1: Ano.
0: A ještě na tom něco koštnout.
1: Ještě na tom něco jako vydělat. Jasný. Tak počkáme si.
0: Počkáme si, no, hele, bulvár taky řeší samozřejmě, kdo na téhletý svatbě není, a to je Blake Lively s Ryanem Reynoldsem, který odletěli z New Yorku na nějakou akci se svýma dětma, a vzhledem k tomu, že samozřejmě Blake s Taylor byly velké kámošky, Taylor je dokonce kmotrou dětí, tak tohle je taková ta věc, kdy se jako zvedá obočí a samozřejmě se i čeká, kdo na té svatbě nebude, aby se mohlo potom zase rozjet, kdo s ní má ještě býv.
1: Možná už to mají dávno za sebou. Hele, uvidíme, po víkendu si řekneme. Po víkendu si řekneme. Před námi jsou Black Keys na Express FM. Express.

0: roir.cz. Co to je?
1: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
0: A kde je háček?
1: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. roir.cz.
2: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
3: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde.
4: V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte se na bezplatnou konzultaci na www.pronatal.cz. Ráno káva, potom les, řeka, kolo nebo pěší výlet. A večer návrat do pohodlného apartmánu. Tak může vypadat pobyt v apartmánech na Soutoku v Modravě. Apartmány na Soutoku. Šumava hned za dveřmi. Více na apartmanynasoutoku.cz.
5: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Honda přiváží

0: žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3 999 korun měsíčně bez DPH.
2: Hyundai Centrum Valoušek. Váš dealer v Praze 4 Chodov. www.hyundaivaloušek.cz.
3: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
4: V Jesku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living. Express.
5: Music first.

0: Vaško, když jsme si včera hráli toho Ventolina,
1: no,
0: tak i tam mě, nebo nás, pobavil popisek. A špekulovali jsme, jestli si to Ventolin napsal sám.
1: Ano.
0: A musím říct, že i Grupo Salsíča mě baví tady svým popiskem na webu Colors. Mám tady takový už jenom jakože absurdní pop, sebeironie, low art a provokace se tu potkávají a rychle se našli publikum napříč generacemi. Hlavně mezi příznivci nekorektní zábavy. Jak sami s oblibou naznačují, nikdy to nemělo dávat smysl a právě proto to funguje. A tady potom píšou, Grupo Salsíča na Colors vystoupí exkluzivně a rovnou ve velkém stylu. Vůbec poprvé představí své debutové dvojalbum The Best of Greatest Hits ve speciální audiovizuální show. Dosud totiž kapela až na výjimky živé hraní odmítala. A tady dvojalbum vydané v listopadu je několika letým záznamem společné tvorby v pražském podzemním studiu a záměrně ignoruje trendy i dobře míněné rady.
1: Je to zábavný projekt, přátel bez ambicí. No, to se samozřejmě, pokud jste ještě Grupo Salsíča neslyšeli, což je samozřejmě Orion, Giulio de Blasio, reklamní režisér a architekt Luboš Svoboda, ta trojice se dala takhle dohromady a je to fakt jako, já bych řekl, že jo, proč o nich mluvíme? Protože budou na Colors, budou tam v pátek na Fresh Stage. Tak jenom, abyste věděli, v pátek 17.7.21 až 22.
0: To je za chvilku, to 17.7.
1: Však proto o tom mluvíme, ne?
0: Tak dneska jsem se podívala, že říkám 3. července a za chvilku budu říkat, je už je 15. července, s tím začíná jako.
1: Za chvíli bude konec prázdnin
0: opravdu nějak.
1: A budou Vánoce. Fotky jde takhle do

Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Máme několik dopravních nehod, nejvíce jich je v Praze, konkrétně na okruhu 21. kilometr ve směru na D1 je vyšetřování nehody. Komplikace je v tuto chvíli také, pokud jedete přes Brněnskou ulici, máme tam dopravní nehodu, která se došetřuje, a ještě také v Prosecké ulici máme hlášenou dopravní nehodu. Jezděte opatrně.

means we get to dance together as family.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Dopřejte si relax ve Spa hotelu Děvín v Mariánských Lázních. Wellness pobyt pro dva, od dvou nocí již od 7800 korun. Čeká vás wellness a spa, skvělá gastronomie v moderní restauraci i stylový vinný a koktejlový bar. Spa Hotel Děvín. Místo pro váš dokonalý odpočinek.
5: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz. CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u WebGlobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Jsme mladí a neklidní.
8: Jdeme na to!
7: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
9: Piráti, jdeme! Ahoj!
10: Kdo si hraje nezlobí, ne?
11: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
12: Každou neděli dopoledne na Nově.
13: A poprvé v Příbrami.
14: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
15: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
16: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
15: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
17: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
18: Dobrý den, jmenuji se Martin Mareček a rád bych vás pozval do autosalonu užitkových vozů Volkswagen Autojaro v Kunratice.
19: Ať už plánujete víkend v přírodě nebo cestu napříč Evropou, začněte v California Koutku v Autojaro v Kunratice. Na jednom místě najdete všechny modely Volkswagen California, od praktického Beach až po luxusní Grand California. Poradíme s výbavou, přestavbami i financováním.
18: Těšíme se na vás.
1: Hudba na prvním místě.
2: Express FM.

0: Jak praví jedno z hesel Astratexu? Protože pohodlí začíná už pod šaty. Je třeba také správně vybírat kalhotky. Ty jsou základem šatníku, ale ne každý střih se hodí pod každé oblečení. Rozdíl je hlavně v tom, jak budou pod oblečením vidět a jak pohodlně se v nich budete cítit. Klasické kalhotky jsou asi nejuniverzálnější. Zakrývají celý zadeček a hodí se na běžné nošení pod džíny, volné kalhoty i široké sukně. Pod téže oblečení se nosí i brazilky, které se liší v tom, že jsou více vykrojené. Část hýždí odhalují a opticky zakulatí. Tanga. Ty tvoří vzadu jenom malý trůhelník. Jsou ideální pod upnuté šaty i sukně nebo legíny, protože se pod oblečením nerýsují. Nehodí se pod široké sukně, protože jejich látka se zachytává mezi půlky. Hipster kalhotky mají nízký pas, široký boční díl a kryjí celý zadeček. Skvěle se hodí pod bokové džíny a sukně, stejně tak francouzské kalhotky, které oproti hipsterkám odhalují spodní část hýždí. Boxerky vycházejí z pánského střihu a mají krátkou nohavičku. Výborné jsou pod vzdušné šaty a sukně, nehodí se pod úzké kalhoty, pod kterými se hrnou. A ještě jeden důležitý tip od Astratexu. Pod světlé oblečení nepatří bílé kalhotky, ale tělové.
1: Express.
2: Express FM. Sponzorem pořadu je Astratex. Specialista na spodní prádlo. Protože pohodlí začíná už pod šaty. Astratex.cz

0: rychlý přehled zpráv.
1: Ministerstvo kultury zrušilo výběrové řízení na generálního ředitele Národní galerie Praha. Novinářům to řekl ministr Klempíř. Výběrové řízení se podle něj bude opakovat. Chce najít osobnost, která bude mít silnou mezinárodní vizi. Dolarových miliardářů je na světě rekordně mnoho. Jejich počet loni vyskočil o 13% na 3302 a jejich majetek vzrostl více než dvakrát rychleji než bohatství běžných lidí. Za prudkým bohatnutím nejbohatších stojí hlavně boom kolem umělé inteligence, který žene vzhůru ceny akcí. Až do čtvrtečního večera platilo, že králem fotbalových mistrovství světa mezi golmany je legendární Ital Walter Zenga, který v roce 1990 držel neprůstřelnost 517 minut v kuse. Španěl Unai Simón jeho šňůru předčil vítězstvím v první kole play-off nad Rakušany o 2 minuty. Čekáme polojasno s kupovitou oblačností, večer bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění, teploty 21 až 28 stupňů. Celsia.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Vašku, představ si to.
1: Co se mám představit?
3: On je tady zas. Prázdniny, neprázdniny.
1: Na chvilku zavře oči a on už je tady.
3: Prostě jeho nic nezastaví, toho Kubu.
1: Ne, ne.
3: On přijde i tak. I kdy, ať už je červenec, jemu to vůbec nevadí, on přijde.
1: Prázdniny, neprázdniny, dovolená, nedovolená.
3: On prostě stojí při nás.
1: On se přiletí normálně jako z Ibizy, jenom kvůli tomu, aby tady mohl v pátek, jako vždycky po 9. hodině, zaexcelovat a pak zase táhne v
3: přesně pleč. Tak. A v 9.30 už bude ve vlaku a pojede na Beats for Love. Což je v podstatě teď taková česká Ibiza.
1: Ano.
3: Je to náš party boy Kuba Viliš. Za malou chvilku v našem vysílání pátečního Express rána přijde opět s dalšími tipy na podcasty. K tomu se budeme samozřejmě hrát. Dorazí do našeho playlistu taky Gorillaz, Calvin Harris, Jazzy anebo Jack White. I'm shaking.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Calvin Harris ve středu byl na Beats for Love. A z Ostravy nám teďka sem přijel Kuba, aby nám řekl, co je nového v podcastech a na co se můžeme zaměřit. Ahoj.
1: Dobré ráno, Vašku, dobré ráno, Báro.
2: Hoj.
1: Hoj, hoj ne. Tak já z Ostravy, jestli dovolíte, tak bych naši pozornost přesměroval v tomhle vstupu do Zlína.
2: Ale jo.
0: Tak jo, no.
2: Tak prázdninové cestování, já jsem za, pojďme si udělat výlet.
1: Přesně tak. Já bych chtěl pozdravit naše posluchače do Zlína, anebo i posluchače, kteří se chystají letos do Zlína, protože ve Zlíně letos si připomínají 150 let od narození Tomáše Bati, vzniká tam spousta zajímavých eventů a samozřejmě je tam i jedna velmi zajímavá podcastová stopa. A kvůli toho tady jsem. Ten podcast, o kterým bych chtěl mluvit, se jmenuje Inspirace Baťa, za kterým stojí Gabriela Končitíková a už by to asi vypadalo jako další nudný firemní podcast o několika epizodách o historii kdysi slavné značky, jenže ono to je úplně jinak. Tenhle podcast vám nabídne ve 220 dílech často neznámý pohled na odkaz tohoto business fenoménu ze Zlína.
2: A pokud 220
1: a sype se to dál 220.
2: Tak to už má Gabča ale ošupaný podrážky, ne, když už natočila tolik dílů.
1: No ale ve Zlíně.
2: Z toho chozí. Ale jistě, ne,
1: podrážkama poradí.
2: On nemá zase opravený. Tak jo.
0: Jak jsou ty díly dlouhý?
1: No klasický podcastový 30 minut. Třeba.
0: 220.
2: To jo, tak 220. To tam jde jiný bomby.
1: Zlín se nezdá.
2: OK, proveď, že jsme ti takhle do toho skočili, do mě, jako mě to zarazilo to číslo.
0: Zlín, to je jako ta hlavní, to je dlouhý, tenhle ten podcast jako z Otrokovice, že do toho Zlína, tyjo, ta silnice.
2: Přesně.
0: To
2: tam říkám, jo, dobrý slavy.
1: To je ta výrobní linka bačovská.
2: Poslavujou výročí, dobrý nějaký firemní podcast a ty 220 dílů.
1: 220.
2: No jo. Tak jo, promiň.
1: No a pokud jste unavení motivačními kouči z Instagramu, kteří vám radí moudra typu diamanty vznikají pod tlakem a podobné, jo. Tak tady si můžete poslechnout životní zkušenosti Tomáše Bati, který svýma botama dobil svět. Tenhle borec vážně něco dokázal, jo. A mě baví díl o disciplíně a jedna konkrétní baťovská rada z toho jeho desatera, která zní: nikdy se netrestejte za to, že jste uhnuli z cíle. Buďte na sebe pyšní, že se umíte vrátit na správnou cestu. Uvědomit si vlastní pochybení je základem sebevýchovy. Tomáš Baťa. Zdravíme do Zlína.
2: Zdravíme do Zlína.
0: 220krát. Novinka.

0: Slater a její virální TikTokový hit Dance, ke kterému samozřejmě patří i TikTokový trend, na to můžete mrknout. Kdo se vyzná v trendech podcastových? To je Kuba, který je tady s námi. Už jsme vyjeli tak, že Kuba z Ostravy, jsme jeli do Zlína a kam jdeme na výlet teď?
1: Zůstaneme doma. Doma.
0: Doma?
1: V Nerudově ulici zůstaneme.
0: A, no, tak... Zase to je takový turistický cíl.
1: Tak, navážu lehce na Václava a jeho zprávy o miliardářích. Lehce se o ty miliardáře otřu, protože chci mluvit o podcastu, který, nebo typ tohoto podcastu většinou tady v pátek nezmiňujeme, protože se bavíme o začínajících nebo méně známých projektech, ale teďka dneska musím zmínit velmi úspěšný projekt, který podle mě dělá vrásky všem předním českým podcasterům. A chci zmínit dneska někoho, kdo se právě dnes velmi těší na to, že mu právě dnes vychází epizoda s někým, koho známe jako P-P-P-P-P.
0: P-P... PPP.
1: Jako motorkář se ti napovím.
0: No.
1: Že to předposlední P je plechová.
0: Aha, tak stejně nevím.
1: Nevíš. Prezident Petr Pavel Plechová Del.
0: Jo, takhle, aha. Tak

0: Čem Šepkem, anebo doslova exkluzivní rozhovor s Danielem Křetínským, to jsou ti miliardáři. Což třeba začíná kouzelným momentem, kdy se třetí nejbohatší muž Česka v úvodu návštěvy ptá, prosím, někde se můžu zout. A ono, je to samozřejmě další podcast o úspěchu, ale tady je důležitá ta část, kdy se otevřeně zmiňuje i cena, kterou za ten úspěch musíš zaplatit. A jestli se teďka perete s nějakou životní nepřízní, tak tady najdete dost silných momentů, které vám nabídnou možnou cestu, jak problému čelit. Takže zdravíme a přejeme hodně sil do Nerudovky. Všechno začíná dnes.
1: Takže budeme poslouchat o těch úspěšných.
0: Kteří ale taky mají svoje trápení, trablíky a bolístky.
1: O, ale tomu se mi nechce věřit.
0: No vážně.
2: No vážně, třeba Dan nevěděl, kde se má zout.
0: No, bo si musel přinést svůj vlastní zelený čaj.
2: No, protože nevěřil, že tam budou mít něco dobrýho. Jo, s konvičkou to jsou, tam nalej.
1: No. To jsou ale potíže.
2: Jsou problémy, viď?
1: To jsou problémy.
2: No, no.
1: Dobrá, takže jo.
0: Přesně tak, dneska to vyjde s prezidentem Petrem Pavlem.
2: Podcast.
1: Pusem nějakou pipi písničku, dobrá. Kubo, děkujeme, pěkný víkend ti přejeme.
0: Pa.
2: Pěkný víkend.
0: Pa. Pěkný pátek. Express ráno.

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partnersbanky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partnersbanka. Užij si léto naplno.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg.

0: gram za 11,90 a máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
6: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3 999 korun měsíčně bez DPH.
7: Hyundai Centrum Valoušek. Váš dealer v Praze 4 Chodov. www.hyundaivaloušek.cz.
8: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, CZ.
9: Music. First.
10: Express FM.

0: Eats Everything a Shazar Get Up. Tak od 1. července už platí nový tycla pro dovoz zboží mimo EU, ze zemí mimo EU. Už se také zaměřili někteří novináři na to, jak to je v případě, že si tady necháváš třeba z AliExpressu nebo z Temu přivážet některé nebo objednáváš si nějaké věcičky, tak už tady jsou z toho jako výstupy. Já jsem měl vždycky jako strach, nebo už se mě taky podařilo něco objednat s tím, že jsem potom musel jít a musel jsem to prostě proclít. Jo. Není to jako, že už to bylo jako vyšší částka, že by to zadrželi celníci, takže se to muselo jako zaplatit a tak dále. Tohle to papírování ale odpadá, protože zrovna třeba tyhle dvě platformy, ať už Temu nebo AliExpress, ti to automaticky ty cla přičtou. A tam je to v podstatě jako udělaný tak, že to je nějaká očekávané clo.
1: Jo.
0: A kdyby náhodou se třeba jako sekli v tom odhadu, tak dokonce to vyrovnají vlastně jakoby ze svýho.
1: Jo.
0: To jenom, abyste věděli, že zatím to teda funguje takhle, tímhle tím způsobem.
1: Takže to není takový ten systém, jako když si něco koupí z Ameriky a potom ještě tady
0: musíš někam běhat,
1: nebo dávat plnou moc a pak ještě šestkrát musíš doložit, co je uvnitř a faktura, je to dár, není to dár a tady.
0: Ano.
1: Takže pořád je to jednodušší. Jenom je to o něco dražší, než to bývalo.
0: Jo, tak o to clo samozřejmě.
1: Jasně.
0: Takže to je jenom taková informace pro vás, pro všechny, kteří jste se toho báli, abyste nemuseli někde někam chodit, nějaký lítat, protože pro mě chodit na nějaký úřad je úplně jako neskutečný peklo.
1: Ne, to je
0: peklo.
1: Smrtící.
0: A ještě vyplňovat nějaký formuláře, to jsem mrtvola.
1: A ještě tyhle ty celní formuláře, ty jsou úplně smrtící. To nechci. Ale oni potom k tomu ještě budou přidávat, že jo, ještě přijde ten další poplatek, to bude nějaký ten manipulační poplatek.
0: Ano.
1: Tak myslíš si, že to taky přidají k té ceně už jako při té objednávce? A nebo tam už najednou všechno bude ještě jako alá na dobírku, že ty zaplatíš třeba jako cenu, clo, ale manipulační poplatek ještě budeš muset potom zaplatit, když si to budeš přebírat.
0: No, nevím.
1: Těžko
0: takhle jako říct, já si myslím, že se to bude muset nějak vysledovat, ale jinak už vlastně i tyhle ty platformy taky mají svoje sklady v Evropské unii, takže tady za tohle to už se potom clo
1: platit
0: neplatí.
1: Zase nebude. Mm-hmm.
0: Takže, jo, abyste jako věděli.
1: Vždycky existuje nějaký řešení.
0: Někdo to vždycky jak obejde. Živě.cz, tam je ten článek, kde si to můžete pěkně najít, pročíst a třeba se i podívat, jak to tam funguje. Mat 213, tam Maria April se spálil.
2: Posloucháte Express Ráno. Express Ráno. Na Expressu.

0: Chromeo a Jealous na Express FM, za malou chvíli Nothing But Thieves, teď jdeme ale na silnice.
1: Express. Dopravní servis.
0: Komplikace jsou třeba ve Štenberku, Olomoucká ulice, patník tam narazil do auta, takže tam je potřeba s tím počítat, se zdržením a omezením. Také stále probíhá vyšetřování dopravní nehody na pražském okruhu 21. kilometr ve směru na D1, kdy tam je nějaký poškozený osobák a jsou tam tedy komplikace. A ještě také jsme měli hlášenou dopravní nehodu v Plzni, konkrétně tedy to bylo u Prazdroje, ale ta už se zdá býti odstraněna.
1: Express FM.

0: Dopřejte si relax ve Spa hotelu Děvín v Mariánských Lázních. Wellness pobyt pro dva, od dvou nocí již od 7800 korun. Čeká vás wellness a spa, skvělá gastronomie v moderní restauraci i stylový vinný a koktejlový bar. Spa hotel Děvín, místo pro váš dokonalý odpočinek.
1: Červené víno na světlém koberci?
2: No a jdu na to. Můj nový tepovač Roventa Clean It Hot and Cold si s tím hravě poradí. Čistí horkou vodou a skvrna mizí přímo před očima. Bez drhnutí, bez stresu. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
3: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
6: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
5: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
6: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
5: Více info v restauracích.
7: Pozor, pozor! V obchodním centru Letňany právě stoupla koncentrace vitamínů. Nová Ugo Salaterie servíruje saláty, wrapy, fresh juice i smoothies. Přijďte dobít energii do prvního patra obchodního centra Letňany. Ugo, fresh každý den.
8: Dobrý den, jmenuji se Martin Mareček a rád bych vás pozval do autosalonu užitkových vozů Volkswagen Autojaro v Kunratice.
9: Ať už plánujete víkend v přírodě nebo cestu napříč Evropou, začněte v California Koutku v Autojaro v Kunratice. Na jednom místě najdete všechny modely Volkswagen California, od praktického Beach až po luxusní Grand California. Poradíme s výbavou, přestavbami i financováním.
8: Těšíme se na vás.
10: Express. Music first. Express FM.

0: Tak loučíme se.
1: No, loučíme se, to a tím bychom to mohli ukončit. Ne, pojďme probrat ještě tady tu dopravní pokutu, kterou bude mít Míša.
0: Míša prostě spěchala na vysílání, to je celé. Nechtěla, abychom na ní tady čekali. Chtěla přijít včas, vysvobodit nás, abychom mohli vypadnout na ten prodloužený víkend.
1: Ano.
2: Ano.
1: Za kolik to bude?
2: Já nevím, já jsem říkala, v životě nedostala prostě pokutu za rychlost, ale sotva si počím máme auto, tak určitě přijde, no. Já nevím, kolik se dává. A jestli jsem jela na 50, třeba 70, tak
1: No, to se má mamka na co těšit teda.
2: A body sbírají ale mě, že jo? Nebo taky?
1: Ne, nezbírají body.
2: To už se nedělá?
1: Mm-mm.
2: Tak dobrý.
1: Jako když tě u toho takhle nezastaví rovnou, tak to jde prostě jenom za majitelem vozidla.
2: Aká.
1: Pokud tak teda vím, jako.
2: Překročení o 20, to já nevím, kolik to může být. To budou tisíce.
1: To je za bambilion, to máš prodloužený víkend tady vysílání.
0: Je, tak to je škoda, že teda Míšo nikam nejedeš na ten prodloužený víkend, no. Evidentně teda. Že jsi to dneska probendila, takhle na cestě.
1: Jednou cestou, tyjo, takhle pospíchání.
0: To je neuvěřitelný.
1: No jo, no.
0: Jedno pospíchání a...
2: Já jsem obětavá své práci, protože ji mám moc ráda, takže...
0: Ale víš, že tady dneska nikdo není z vedení, jo?
2: Já jsem si všimla.
0: Že to říkáš zbytečně.
1: Tak v úterý.
0: V úterý, čau.
2: Čau.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Tisíce domácností v Praze 4 jsou kvůli havárii bez teplé vody. Porucha je na důležitém teplovodním potrubí na rozhraní Michelské a Ohradní ulice. Dokončení oprav se předpokládá s pátečním večerem. Zakázat těhotným ženám vstup do Spojených států nebo postihy organizací, které jsou zapojené do programu porodního turismu. To je jenom krátký výčet návrhu administrativy Donalda Trumpa, jak omezit nelegální migraci, když americký nejvyšší soud nechal v platnosti automatické udělování občanství dětem narozeným na americkém území. Havířovští hokejisté se připravují na postup do první ligy. Havířovský zimní stadion díky tomu bude mít na novou sezónu i nové chladící desky. Zajistí, aby byla ledová plocha správně zamrazená. Ty staré už totiž dosloužily. A dneska bude polojasno a na horách může i sprchnout. Večer bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia. Je 10 hodin a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song na Express FM. Dneska si dáme od všeho trochu. Zabrousíme do hudebního světa, pak i do našeho reálného světa, kde jako obyčejní lidé řešíme bydlení a cestování a dovolený. Nebo vám třeba řeknu o jednom neskutečném bizáru, který má na svědomí Donald Trump. To je takový sneak peek dnešního pátečního dopoledne na Express FM, u kterého vás vítá Míša Tůmová. Jdeme na to.
1: Express.
2: Express FM.

0: Takhle chodí Lady Gaga s Doechii na módním mole, protože tohle to je jejich společný track Runway. A za malou chvilku tady bude taky Bruno Mars anebo čerstvý Foo Fighters.
1: ropr.cz. Co to je?
2: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
1: A kde je háček?
2: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. Royer.cz.
3: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
4: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
5: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partnersbanky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partnersbanka. Užij si léto naplno.
6: Máte doma obraz, grafiku, sochu nebo starožitnost? Nebo sami tvoříte a chcete svá díla představit sběratelům? Pošlete fotografie a zjistěte možnosti prodeje v aukci. Jednoduše a nezávazně na www.obrazivaukci.cz.
7: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Dobrý den, jmenuji se Martin Mareček a rád bych vás pozval do autosalonu užitkových vozů Volkswagen Autojaro v Kunratice.
10: Ať už plánujete víkend v přírodě nebo cestu napříč Evropou, začněte v California Koutku v Autojaro v Kunratice. Na jednom místě najdete všechny modely Volkswagen California, od praktického Beach až po luxusní Grand California. Poradíme s výbavou, přestavbami i financováním.
9: Těšíme se na vás.
11: Music first. Express FM.

Posloucháte Express FM, tohle to jsou noví Foo Fighters a jejich Window. Kapela Rolling Stones vydává už příští pátek svoje nový album s názvem Foreign Tongues a ven teď prosákla pěkná historka ze studia. Na desce totiž hostuje i frontman The Cure, Robert Smith. Ten v novém podcastu přiznal, že když ho producent pozval do londýnského studia, tak tam šel, cituju, s čistým záměrem se prostě jenom opít na bar. Vůbec nečekal, že tam potká samotného Micka Jaggera. Jagger ho nadšeně přivítal, pustil mu nový tracky a nabídl mu, ať na desku něco nahraje. No a Robert, posílený drinkama k úžasu všech přítomných, odpověděl, ne díky, já na to nejsem připravený. Jakmile ale pak Jagger odešel domů a Smithovi otrnulo, tak si nechal zapojit kytaru a synťáky a do dvou skladeb nakonec nahrál parádní indie linky. My žádnej alkohol v práci sice nemáme, ale skvělou rockovou energii vám do repráku pošleme hnedka teďka. Pouštíme si zmíněný Cure a protože je pátek, tak rovnou Friday I'm in love.

Rudimental a Karen Harding Bring Me Joy na Express FM. Americký rapper Eminem dostal nečekaný políček od protinožců. Australský patentový úřad rozhodl, že hudebník ztratí v zemi ochranou známku na slovo shady v kategorii oblečení, obuvi a tašek. A kdo za to může? Malá australská značka plavek s vtipným názvem Swim Shady. Eminemovi právníci sice k soudu donesli hromady důkazů z turné a sociálních sítí, aby dokázali, že název plavek lidi mate, ale úřad jim vysvětlil, že ochranná známka se musí aktivně používat, což Eminem na tamním trhu s textilem prostě nedělal. Zakladatelé plavkové značky neskrývají svoje obrovské nadšení, zatímco Eminemův tým má teďka do 23. července čas na odvolání. Eminem tak sice přišel o textilní průmysl, ale ochrannou známku na to slovo shady si v Austrálii samozřejmě udržel pro kategorie jako je hudba, streamování nebo třeba i spotřební elektronika. Tohleto si vyloženě říká o to pustit Eminema Real Slim Shady.

0: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM. Dopřejte si relax ve SPA hotelu Děvín v Mariánských Lázních. Wellness pobyt pro dva, od dvou nocí již od 7800 korun. Čeká vás wellness a spa, skvělá gastronomie v moderní restauraci i stylový vinný a koktejlový bar. SPA Hotel Děvín. Místo pro váš dokonalý odpočinek.
2: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 tisíc narozených miminek. www.pronatal.cz.
4: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
6: Jsme mladí a neklidní.
7: Jdeme na to!
6: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
8: Piráti, jdeme! Ahoj!
9: Kdo si hraje nezlobí, ne?
10: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
11: Každou neděli dopoledne na Nově.
10: A poprvé v Příbrami.
12: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
1: Hudba na prvním místě.
2: Express FM.

Jeremy Loops a Motio Moleko Down South na Express FM. Pojďme se podívat na aktuální situaci kolem bydlení, protože já mám kolem sebe docela dost lidí, kteří tohle to řeší, ať už existenčně nebo investičně. Pokud plánujete nákup bytu, tak situace je teďka rozdělená na dva úplně odlišné světy. Svět novostaveb zůstává dál pod obřím tlakem, protože nových bytů je málo. Developeři nestíhají stavět a navíc jim celý domy vykupují velké investiční fondy, takže tam ceny porostou dál. Takže nový byty, Ale úplně jiný příběh se odehrává na sekundárním trhu se staršíma bytama. Nabídka v Praze a jejím okolí a dokonce i v Brně dosahuje čtyřletých maxim. Lidi se totiž snaží využít toho, že jsou ceny vysoko a masivně teď byty prodávají. Jenže kupující vyčkávají. No a výsledkem je, že u panelákových bytů nebo nemovitostí před rekonstrukcí se otvírají nůžky pro smlouvání o ceně. K normálu a dlouhodobým průměrům by se měl růst cen vrátit až v druhé polovině příštího roku. Takže slevy se teď opravdu týkají hlavně horších nebo nadhodnocených bytů. Takže pokud se nebojíte rekonstrukce a umíte smlouvat, tak hvězdy jsou vám teďka nakloněný.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Podle šéfa strany Zdeňka Hřiba státní zemědělský intervenční fond nepravdivě tvrdil, že Evropská komise schválila obnovení dotací pro Agrofert. Komise má mít podle něj opačný názor. Premiér Andrej Babiš střet zájmu odmítá s tím, že firmu převedl do svěřenského fondu a vše je podle práva. Porota na Aljašce jednomyslným verdiktem rozhodla, že ke smrti českého miliardáře Petra Kellnera vedlo i fatální zpoždění záchranné akce ze strany společnosti Tordrillo Mountain Lodge, která včas nenasadila záložní vrtulníky ani neaktivovala svůj nouzový plán. Celkovou škodu porota stanovila na 158 milionů korun. Když fotbaloví experti hledají objev světového šampionátu, stále častěji zaznívá jméno Johan Manzambi. 20-letý švýcarský záložník pomohl svému týmu do osmifinále už 3 góly a 2 asistencemi. To je pozoruhodná bilance na fotbalistu, který na turnaji začínal jako náhradník. A dneska bude polojasno, na horách může i sprchnout. Večer bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia. Tohle byly zprávy v 11, pokračujete s Míšou a třeba taky s Kesejbien.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

MK a Poppy bez komp, Zone. Přeju vám krásné páteční dopoledne s Express FM. Pokud právě teď sedíte v autě a vyrážíte na vytouženou letní dovolenou směr jih nebo západ, tak zbystřete. Evropské země si pro řidiče připravili několik novinek a jejich přehlédnutí vás může vyjít draho. Pokud jedete do Chorvatska, Itálie nebo Francie, tak pamatujte na to, že reflexní vestu musí mít v autě povinně každý cestující a nejen řidič. Taky pozor na barvy, povolená je žlutá, oranžová a červená. Pokud máte zelenou, tak tu nechte doma, protože ta se nově nesmí ani používat. Jestli máte namířeno ještě dál, to konkrétně třeba do Španělska, tak tam už vám při poruše na dálnici klasický trojúhelník výstražný stačit nebude. Povinně tam totiž musíte mít blikající výstražný maják. Takže pokud tam třeba poletíte, ale chcete si auto půjčit až tam, tak si u přepážky hnedka zkontrolujte, že tady ten maják máte ve výbavě. A pokud vaše trasa cesty vede přes Rumunsko, Bulharsko nebo Litvu, tak je v autě přísně vyžadován hasící přístroj s platným datem revize. Ten takový souhrn, já si jsem jistá, nebo jako myslím si, že než někam jedete, tak si vždycky všechny ty informace zjistíte, ale ono stačí, že projíždíte nějakou zemí a už musíte splňovat tamní předpisy. Tak pozor na to a jezděte opatrně. Tady jsou Snail Mail, Tractor Beam.

0: roier.cz. Co to je?
1: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
0: A kde je háček?
1: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. roier.cz.
2: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
3: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
4: Hele, a kdy už bude miminko?
5: Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde.
6: V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte se na bezplatnou konzultaci na www.pronatal.cz.
7: Máte doma obraz, grafiku, sochu nebo starožitnost? Nebo sami tvoříte a chcete svá díla představit sběratelům? Pošlete fotografie a zjistěte možnosti prodeje v aukci. Jednoduše a nezávazně na www.obrazivaukci.cz.
8: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
9: Pozor, pozor! V obchodním centru Letňany právě stoupla koncentrace vitamínů. Nová Ugo Salaterie servíruje saláty, wrapy, fresh juice i smoothies. Přijďte dobít energii do prvního patra obchodního centra Letňany. Ugo, fresh každý den.
10: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
11: Express FM.
12: Hudba. Hudba. Na prvním místě.
13: Máte to rádi čerství?
14: Laďte každý čtvrtek Express Fresh na Express FM.

0: Tohle to byly Jungle, Back on 74 na Express FM. Už tuhle tu neděli, 5. července, uvede televize Nova první epizodu nového komediálního cestopisu Čekuj Česko, což je osmidílná série z cest po Česku, nečekaně. Tří kámošů, Alexe Kolvy, Vincenta Navrátila a Ondry Kubiny, se kterým si o tomhle počinu povídal kolega Michal Plšek v pořadu Express Star.
1: Čekuj Česko vzniklo tak, že tři kamarádi si řekli, že by spolu nechtěli jenom pracovat, ale i cestovat. A tak jsme si vybrali pár měst v České republice a měli jsme to štěstí, že televize Nova nám umožnila se celý léto bavit. Všechny ty místa byly nádherný, jako Brno v létě, tak všechny vtipy stranou, Brno je boží. A ten Zlín, já úplně miluju zážitek, když jsme tam tančili s třema folklorníma skupinama v parku a teď v těch pauzách ty holky, ty nádherný holky ze Zlína přišly v těch krojích a roznášely tam pivko, teď to všichni se dělili a pak jsme šli tancovat a zpívat a říkám si, pane bože, to je úplně nejlepší země na světě, to Česko.
0: Celý rozhovor si můžete pustit na našem webu expressfm.cz nebo na podcastových platformách. Express FM.

Tohle je producent Ketama, Comes and Goes na Express FM, kde úplně změníme žánr. Jánoška Ensemble, to jsou čtyři kluci nebo muži, pánové, kteří patří k nejoriginálnějším evropským hudebním souborům současnosti, protože propojují klasiku s jazzem a improvizací a to přetavují do energického virtuózního celku. Tady ten soubor tvoří tři bráchové z Bratislavy se svým švagrem a v Praze se představí úplně poprvé a uvedou tady svoje nejnovější album Vivaldiho čtveroročních dob v jejich osobitém Jánoška stylu. Já vám od nich pustím ukázku.

Tady je vidět, že i klasika může být hodně zábavná. Janoška Ensemble tady vystoupí v rámci cyklu festivalu Viva Muzika ve Smetanově síni obecního domu v Praze už 21. července. Vstupenek už moc nezbývá. Koupit je můžete na webu vivamuzika.sk nebo přes ticket portál. Express FM.

0: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
1: Počkej, ty už si uklidila.
2: Jo.
1: Ale vždyť si začala před chvilkou.
2: To díky našemu novému tyčáku od Roventy. Je lehký, výkonný a dostane se i tam, kam ty ne.
1: Au, to znělo osobně.
2: To byl jen úklid.
3: Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
7: Music. First.
8: Express FM.

0: kids.
1: Express, Express, Express.
2: Hudební zprávy.
1: Music news.
3: Tomorrowland byl oficiálně korunován světovou festivalovou jedničkou žebříčku DJ Mag pro rok 2026. Historické vítězství poháněné rekordním počtem hlasů veřejnosti představuje pro legendární událost elektronické hudby šesté vítězství v řadě. Festival vítá během dvou víkendů zhruba 400 tisíc návštěvníků. Druhý v žebříčku je Insomniac z LA, třetí je rumunský Untold a čtyřku má Ultra Miami. Eminem prohrál spor o ochranu známku s australskou značkou plážového oblečení Swim Shady. Rozhodl o tom australský registrátor ochranných známek a zároveň odebral ochranu oblečení pro Eminema. Eminem musí taky zaplatit Swim Shady mu soudní výlohy. Jeho právní tým má čas do 22. července pro odvolání. Úředníci na Ibize se rozhodli, že žádné další nové kluby už na ostrově nebudou. Že ty, které už na Baleárech jsou, stačí. Ty největší zavedené kluby si tak můžou oddechnout, ale místní i tak budou mít po další roky bezesné noci proti svojí vůli.

0: FM.
1: Rychlý přehled zpráv.
2: Velký nárůst počtu obětí domácího násilí zaznamenalo v posledních dnech Centrum pro týrané ženy Rosa. Vysvětluje to mimo jiné uvedením seriálu Moniová, který se problematikou domácího násilí zabývá. Americký prezident Donald Trump označil za absurdní, aby Spojené státy pokračovaly v tom, co prezident pokládá za jednostrannou podporu Severoatlantické aliance. Summit NATO se přitom za méně než týden uskuteční v turecké metropoli Ankaře. Tenistku Lindu Noskovou dělí ve Wimbledonu jediné vítězství od obhajoby loňského osmifinále. Po čtvrteční výhře nad Kolumbijkou Camilou Osorio i ve třetím kole čeká Rumunka Sorana Sirstea, s níž se letos utká už po páté. A dneska bude polojasno, na horách může sprchnout. Večer bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia. Polední zprávy jsou za náma a před náma je Chapel Roan.
1: Radio Express FM.
0: Express FM. Bye.

Malcolm Todd na Express FM. Už se jenom 12krát vyspíte, než začne festival Colors of Ostrava, na který vás tady lákáme a zveme. Letošní 23. ročník nabídne třeba i kapelu Better Than Friends, což je česká popová hudební skupina, kterou znáte i tady od nás. Jejich tracky se vyznačují silným psychedelickým pojetím a abstraktními abstraktními texty. Ano. Tahle ta kapela debutovala před 10 lety, takže 2016. A za těch 10 let se jim podařilo vyhrát cenu Apollo a být nominovaní na ceny Anděl nebo i na Českého Slavíka. Tak se je pustíme.

0: Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.
1: Express.
0: Express FM.

0: Posloucháte Express FM a taky Fools, My Number. Za malou chvilku tady zazní Kneecap, nebo taky nejhranější song týdne, co má na svědomí Charlie XCX, a podíváme se, jaký trampoty dělá s AI Trump.
1: Máte doma obraz, grafiku, sochu nebo starožitnost? Nebo sami tvoříte a chcete svá díla představit sběratelům? Pošlete fotografie a zjistěte možnosti prodeje v aukci. Jednoduše a nezávazně na www.obrazivaukci.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
8: Dobrý den, jmenuji se Martin Mareček a rád bych vás pozval do autosalonu užitkových vozů Volkswagen Autojaro v Kunratice.
9: Ať už plánujete víkend v přírodě nebo cestu napříč Evropou, začněte v California Koutku v Autojaro v Kunratice. Na jednom místě najdete všechny modely Volkswagen California, od praktického Beach až po luxusní Grand California. Poradíme s výbavou, přestavbami i financováním.
8: Těšíme se na vás.
10: Ratatararararata, trička, ratatararararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, CZ.
11: Express.
12: Music first.
11: Express FM.

Nike Pakej Tempest, Irish Goodbye na Express FM. Pokud si myslíte, že vás v americké politice už nemůže nic překvapit, tak Donald Trump vás vyvede z omylu. Na svojí síti X totiž sdílel

neuvěřitelně bizarní video, vytvořený umělou inteligencí, kde vystupuje jako doktor Trump. Ve svojí fiktivní ordinaci léčí hollywoodský celebrity z takzvaného syndromu Trumpovy nepříčetnosti. V klipu se objevují neuvěřitelně věrný deepfake verze jeho největších kritiků, včetně Roberta De Nira nebo Julia Roberts, nebo taky Whoopi Goldberg, který ve videu falešnými hlasy děkují za léčbu. Falešný De Niro si tam stěžuje, že nemohl spát, jíst a byl pořád naštvaný, dokud mu doktor Trump nepomohl. A jaká je ta zázračná léčba? Podle Trumpa stačí vypnout zprávy, pomodlit se a když prej budete mít úzkost, tak si dát vychlazenou dietní kolu. Trump má obecně pro generovaný obsah slabost. Nedávno sdílel AI obrázek, kde vypadal jako Ježíš, uzdravující nemocného muže. Sám pak novinářům tvrdil, že to měl být doktor. Ale už čelil i drsný kritice za sdílení rasistického AI videa, který zobrazovalo manžele Obamovi jako opice. Prostě bizár, bizár, bizár.

0: Express Filmex.
1: Filmové dění je v tomto a příštím týdnu odkloněno do Karlových Varů, kde bude v pátek zahájen jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu s účastí zástupu světových hvězd Dustina Hoffmana, Harveyho Keitla, Juliette Binoche, Maggie Gyllenhaal, Jesseho Eisenberga nebo Kevina Bacona. Červený koberec se letos rozvine po větší a delší ploše a povede podél hotelu Thermal. Hvězdné promenády můžete sledovat i z mnoha kilometrové vzdálenosti, protože přímé přenosy ze zahájení, slavnostních premiér, příjezdů delegací na červený koberec nebo úvodů filmů vysílá do celého světa platforma Quiff TV Live, kde lze festivalové dění zhlédnout i ze záznamu. Českou republiku v hlavní soutěži zastoupí novinka Šimona Holého Čika Čeka. Stárnoucí pošťačku a jejího syna, který se živí jako drag queen, v něm stvárnili Pavla Tomicová a Jan Cina. Československým zástupcem se letos stane koprodukční drama Pramen s Aňou Geislerovou v roli ambiciozní lékařky v Československu 80. let, kdy o možnosti mít děti rozhodoval stát. Sedmidenní oficiální ozvěny Šarivary se rozeběhnou 13. července v Praze a v Brně. Ale nebojte, kina zcela neosiří, premiéru má americká konverzační komedie Pozvání, kterou režírovala a sama si v ní i hraje Olivia Wilde. Herecký čtyřlístek doplňují Seth Rogen, Penelope Cruz a Edward Norton. Jedná se o herecký koncert na ploše jednoho bytu. Manželství Joea a Angely visí na vlásku. Když pozvou na večeři sousedy, které znají jen od slyšení, protože se odávají halasnému vášnivému sexu, začnou s přibývajícím vínem padat zábrany a vyplouvat na povrch skrytá přání.
2: She's fine, but he is a fucking weirdo.
3: You know, they seem cool and she's so pretty.
4: Have you got tequila? We did come down here tonight to invite you.
3: Invite us.
5: To join us.
3: Us.
2: Me too.
0: Express Filmix.
6: Na Express FM.
7: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City. Sponzor pozadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz
6: Express. Express.

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u WebGlobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Jsme mladí
3: a neklidní.
2: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
4: Piráti, jdeme! Ahoj!
3: Kdo si hraje, nezlobí, ne?
5: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
2: Každou neděli dopoledne na Nově.
5: A poprvé v Příbrami.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
7: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Express FM.
9: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

Silver Spoons a Aiko, Medusa. Na úplný závěr tady mám pro vás jeden parádní sportovní fun fact dneska. Možná vás překvapí, že dřív se dalo olympijský zlato vyhrát i bez jediný kapky potu. V první polovině 20. století bylo totiž umění oficiální olympijskou disciplínou. Zakladatel moderních her, baron Pierre de Coubertin, věřil, že by se měly poměřovat nejenom svaly, ale i mozkový závity. A tak se normálně udělovaly medaile za architekturu, literaturu, sochařství, malbu nebo hudbu. Podmínkou bylo jenom to, že daný dílo muselo oslavovat sport. A mimochodem, bronzovou medaili za hudbu má doma z roku 1932 i český skladatel Josef Suk. To je pro dnešek ode mě všechno. Mějte parádní víkend, ať už prodloužený nebo pracovní, zkrátka. Užívejte.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Prezident Petr Pavel v úterý ráno odletí vládním letadlem z armádního letiště v pražských Kbelích do Ankary na summit NATO. Před odletem je v 8.30 plánovaný briefing. Vládní speciál s delegací složenou z premiéra Andreje Babiše, ministra zahraničí Petra Macinky a ministra obrany Jaromíra Zuny odletí ze stejného letiště krátce předtím. Rakev bývalého íránského duchovního vůdce Alího Chomejnýho, který byl zabit 28. února, dnes dorazila do chrámového komplexu v Teheránu, kde se budou konat rozsáhlé pohřební obřady. V hlavním městě se očekává účast 15 až 20 milionů lidí. Trenér Julian Nagelsmann po neúspěchu na mistrovství světa opustí německou fotbalovou reprezentaci. Ještě zprávy o počasí. Zítra bude jasno nebo polojasno, s nejvyšší teplotou do 24 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku bude až 28. V neděli se očekávají srážky s teplotními maximy do 25 stupňů Celsia. Bylo 13 hodin a krásný pátek ve společnosti Rádia Express FM vám přeje Veronika Kloušková.
0: Rádio Express FM.
2: Express FM.

Krásný pátek vám ještě jednou přeje Veronika, posloucháte Express FM. Před chvílí jsem zmiňovala ve zprávách, jaké bude počasí o tomto víkendu, tak trošku se schladíme, protože bude kolem 23, maximálně 24 stupňů Celsia. Dneska krásný sluníčko, zítra polojasno nebo trochu se zatáhne, trošku mráčky a v neděli bude pršet. Takže budu to mít samozřejmě pro vás jako tipy na tento víkend, co byste mohli dělat, kam zajet na festiák, kam jet třeba nahrát, kde je jaký food festival, kde je jaký koncert, jaký letní promítání, nějaký slavnosti a tak, takže to všechno pro vás dneska chystám a uslyšíte nějaký ty tipy, tak teďka vytrousím zrovna jeden z nich, a to, že dneska hrajou na lokti Tři sestry. Legendární akce. Pustíme si Becka a pustíme si taky skupinu Lime Garden. Hezký poslech vám přeju. Express FM. Express.

0: Chcete si udělat dnes takový pěkný večer, který vůbec nebyl v plánu? Tak poslouchejte. Polička, to je město, které leží nedaleko Svitav v Pardubickém kraji a nedaleko téhle Poličky je Lačnov. A u Lačnova je penzion, který se jmenuje Na Čechách. Krásný penzion, kde se konají svatby a tak dále. A před tím penzionem je veliká louka. Ten penzion stojí úplně na samotě za touhle vesnicí Lačnov. Kousek od té Poličky a právě na té louce dnes večer vystoupí tahleta skupina. Je to skupina, která se jmenuje Zrní, takže pokud chcete zažít opravdu krásný koncert venku na louce pod otevřeným nebem, který se pak setmí, tak si udělejte výlet. Pokud to nemáte příliš daleko, myslím, že to bude nezapomenutelný. Tak zase jeden z mých tipů.
1: Express FM.

0: Je to neskutečný, ale tyhle kluci, tahle kapela Zrní oslavila 23. června 25 let, čtvrtstoletí činnosti a budou to slavit právě dnes večer na Čechách, tak pokud tuto chcete být, kupte si lístky. Za chvilku tu máme 21 Pilots kapelu, která už za pár dní přiletí do Česka ze Spojených států a vystoupí na festivalu Kalso Ostrava.
1: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
2: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partners banky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partners banka. Užij si léto naplno.
3: Máte doma obraz, grafiku, sochu nebo starožitnost? Nebo sami tvoříte a chcete svá díla představit sběratelům? Pošlete fotografie a zjistěte možnosti prodeje v aukci. Jednoduše a nezávazně na www.obrazivaukci.cz.
4: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé

0: Dnes večer slavnostně odstartuje Karlovarský festival, čili největší, nejprestižnější festival široko daleko. Já jsem na něj léta letoucí jezdila na celé konání festivalu, tak jsem to vyměnila za filmovku v Uherském Hradišti, ale pár let jsem tam ještě jezdila tak, že prostě na otočku, že jsem si tam udělala výlet uprostřed festivalu, dala jsem si tam oplatku, napila jsem si tam pramenu, udělala jsem si výlet tam jako do lesů, na výhledy, užila jsem si tam tu festivalovou atmosféru a pak jsem zase jela třeba zpátky, možná jsem si tam jako užila nějaký ten koncert večerní a taky to bylo strašně milý, strašně hezký jenom nasát tu festivalovou atmosféru. Takže něco podobného můžete udělat taky, pokud nemáte třeba akrošky na Karlovarský festival, jenom tak jako na kukandu tam zajet. A když tam vyrazíte dneska, tak samozřejmě uvidíte před termálem tu velikánskou Vary Special Show, kterou tam připravil pro tento prostor Nobody Listen a na pódium přizval spoustu umělců. Budou se tam střídat Matěj Rupert, Roman Holý, Lenka Dusilová, Dan Bárta, Izomandias, Vladimír 518, Akira, to je karlovarský rodák, Anet X a další. Nobody Listen s každým z umělců vytvořil takový speciální aranžma tracků, které doplní taky samostatná vystoupení jednotlivých interpretů a audiovizuální show od Matyáše Wordy a jeho týmu. Tohle celý tam začne ve 22:45, taky tam uvidíte tu největší dronovou show široko daleko a kdybyste třeba nechtěli přímo na tuhletu special show, tak dnes večer ještě v Karlových Varech koncertují v rámci doprovodného programu Medi lidi, PSH, Tom Artway a taky skupina The Stylist, kterou tvoří Mojmír Papalescu společně s Tonyou Graves. Takže nejen filmy, živ je Karlovarský festival, jdeme si zahrát Arianu Grande a taky Martina Solveiga.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

Nyní se vydáme na Moravu do kraje Vinic a dobrého vína. Ve Znojmě dnes můžete zažít koncert Tata Boys s takovou velmi milou přidanou hodnotou, a to dobrým vínem, pokud máte dobré víno rádi. Protože tam probíhá Hudba na Vinicích, což je takový seriál, který spojuje Vinice s muzikou, takže se tam můžete ta vína vychutnat k tomu koncertu. No a Tata Boys dnes zahrají na Vinicích ve vinařství Lahofer v Dobšicích u Znojma. A na Moravě ještě zůstanou a zítra budou pro změnu v rámci Hudby na Vinicích hrát ve vinařství Sonberg v Popicích. Jestli tam zazní Světová, nevím, ale my si ji teď pustíme. Express FM. Express.

0: dovolit.
1: Jsi prdel, a pak lepší konec světa, nebo něco takového, jo?
2: Bouchne za mě kola.
1: Konec světa. Všichni umřem najednou.
3: No tak na to se mě neptej, konec světa.

0: Světe místo, co bude končit, ale doufám, že nebude končit nějak v brzké době. Před námi jsou dva volné dny, dva svátky, jeden tedy připadá na neděli. Nejdřív oslavíme příchod slovanských věrozvěstů a den na to v pondělí si připomeneme upálení mistra Jana Husa. Na oba tyto svátky se nevztahuje ten zákon o omezení prodeje ve větších obchodech, takže si bez obav můžete nakoupit jak v neděli, tak v pondělí. Za chvíli to máme Express 2 s Davidem Byrnem a jejich Lazy.
1: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
2: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
2: Express.
5: Music first.

0: Tohle je nejnovější single našeho playlistu. Pochází od uznávané americké písničkářky Phoebe Bridgers, kterou můžete znát taky jako jednu třetinu superskupiny Boy Genius. Phoebe oznámila vydání své třetí desky, ta se bude jmenovat Lost Weekend a vyjde za měsíc 14. srpna a tohle byl skvělý první single Lost Boys. Teď si jdeme hrát dál Clairo, Kelelu a taky Keen.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Alkohol a jeho konzumace na půdě sněmovny budou bez jakýchkoliv regulací. Pozměňovací návrh, který poslancům zapovídal konzumovat alkoholické nápoje a návykové látky během jednání, dnes neprošel. Porota na Aljašce jednomyslným verdiktem rozhodla, že ke smrti českého miliardáře Petra Kellnera vedlo i fatální zpoždění záchranné akce ze strany společnosti Tordrillo Mountain Lodge, která včas nenasadila záložní vrtulníky ani neaktivovala svůj nouzový plán. Celkovou škodu porota stanovila na v přepočtu 158 milionů korun. Hokejový brankář Daniel Vladas je nadšený z dlouhodobé smlouvy, kterou v NHL podepsal s Philadelphia. Flyers ho pojí až do roku 2032. V rozhovoru se zámořskými novináři Vladas prohlásil, že nad nabídkou prodloužení spolupráce nemusel vůbec přemýšlet. Zítra bude jasno nebo polojasno s nejvyšší teplotou do 24 stupňů, na Moravě ve Slezsku bude až 28. V neděli se očekávají srážky a teplotní maxima do 25 stupňů Celsia. To byly zprávy ve 14 hodin, posloucháte Odpoledne na Expressu, kterého vás zdraví Veronika Kloušková. Hezký poslech.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Na Expressu nám teď zpíval Harry Styles, který dnes a zítra odehraje 2 z 12 velkých koncertů na stadionu v Londýně ve Wembley, kde každý večer vystupoval pro 90 tisíc lidí. Pak si dá 2 týdny oraz a vyrazí na další štaci svého turné do Brazílie, kde stráví 4 dny a potom pojede zase do Mexika. Já pro vás, milí posluchači, budu mít v této hodině další tipy, co byste mohli dělat o víkendu. A tentokrát se podíváme na krásný zámek v Hořovicích, kde mají připravený pro návštěvníky na zítřek a na pozítří takový speciální program, zvláště určený pro milovníky knihy Klub sebevrahů.

0: Zámek Hořovice, to je zámek ze 17. a 18. století, který se nachází 28 kilometrů od Berouna ve směru na Plzeň, takže mezi Berounem a Plzní, chcete-li mezi Prahou a Plzní, a tam na návštěvníky zítra a pozítří od 20 a od 21.30 čekají noční divadelní prohlídky, což se tam děje docela často. A ten program, který vás tam čeká zítra a pozítří, tam vás budou totiž doprovázet románové postavy z povídky Roberta Louise Stevensona Klub sebevrahů. A ty s vámi projdou ty reprezentační a obytné salony zámku a v každé místnosti odehrají část příběhu z této knížky. Ta prohlídka trvá přibližně 60 až 90 minut. Tak to byl další tip ode mě, co byste mohli dělat o víkendu. Dál si jdeme hrát OK Go a Gracie Abrams.
1: roier.cz. Co to je?
2: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
1: A kde je háček?
2: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. roier.cz.
3: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
4: Já tak nesnáším vytírání. Proto mám podlahovou myčku X-Clean od Roventy. Jedním tahem vysaje i vytře. A když skončím, sama se vyčistí a vysuší horkým vzduchem.
5: Začalo samočištění a vysoušení.
4: Takže žádná kbelíková nostalgie, jen čistá podlaha. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
6: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
7: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
8: Pozor, pozor! V obchodním centru Letňany právě stoupla koncentrace vitamínů. Nová Ugo Salaterie servíruje saláty, wrapy, fresh juice i smoothies. Přijďte dobít energii do prvního patra obchodního centra Letňany. Ugo, fresh každý den.
9: V Jesku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Music. First.
11: Express FM.

0: startuje čtyřdenní festival Colors of Ostrava. Jehož historie se začala psát v roce 2002. To tehdy ještě se hrálo na Stodolní ulici a na Černé Louce. Do areálu Dolních Vítkovic, kde se festival koná i letos, se Colors stěhovali v roce 2012. Na tom letošním ročníku už ve středu ten první den zahrají 21 Pilots, jinak se můžete těšit třeba na Teddyho Swimse, zpěvačku Lord, na taneční projekt Tomora, na Mobyho, na LP a taky na skupinu, ano, na tuhle skupinu, která vystoupí ve čtvrtek, je to skupina, již jádro tvoří autorská dvojice Pete Doherty a Karl Barat a říkají si The Libertines, Can't Stand Me Now.
1: Express.
2: Express FM.

Pokud se vám o víkendu nechce vařit a bydlíte někde v okolí Třeboně nebo přímo v Třeboni, tak tu mám další tip, a to tentokrát na Food Festival, protože v Třeboně na Masarykově náměstí proběhne zítra mezi 10. a 20. hodinou Beer and Food Festival a budou tam stánky s tím nejlepším street foodem, jaký si dovedete představit. Vstup je samozřejmě úplně zadarmo. Teď si dáme Lainey. Express FM.

0: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM. CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
4: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partners banky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partners banka. Užij si léto naplno.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Hudba na prvním místě.
2: Express FM.

0: Teď se budeme hrát Mata 213 s Gufrou dohromady, jejich novej single Emauzy, hezká letní zamilovaná věc. A k tomu mám dvě důležité věci, které můžou zásadním způsobem ovlivnit váš příští život. Jednak to, že Gufrou vydali dnes společně s Rohonem úplně novej track, jmenuje se Láska na život, tak si poslechněte. A potom to, že Mata 213, Gufrou a do party k ním ještě Anna Mercedes, čili Anička Čtvrtníčková, Lifer a ještě k něm Viktor Kal, budou mít v Karlových Varech zítra a pozítří velkou show. Fred Party se to jmenuje, o 9 večer, oba dny, jak sobota, tak neděle, buďte tam, pokud máte čas a chuť.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.
3: Jsem Mata 213, posloucháte nový single Emauzy, Express FM. God damn, I can't believe how good this radio is.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music news.
2: Tomorrowland byl oficiálně korunován světovou festivalovou jedničkou žebříčku DJ Mag pro rok 2026. Historické vítězství poháněné rekordním počtem hlasů veřejnosti představuje pro legendární událost elektronické hudby šesté vítězství v řadě. Festival vítá během dvou víkendů zhruba 400 tisíc návštěvníků. Druhý v žebříčku je Insomniac z LA, třetí je rumunský Untold a čtyřku má Ultra Miami. Eminem prohrál spor o ochranu známku s australskou značkou plážového oblečení Swim Shady. Rozhodl o tom australský registrátor ochranných známek a zároveň odebral ochranu oblečení pro Eminema. Eminem musí taky zaplatit Swim Shady mu soudní výlohy. Jeho právní tým má čas do 22. července pro odvolání. Úředníci na Ibize se rozhodli, že žádné další nové kluby už na ostrově nebudou. Že ty, které už na Baleárech jsou, stačí. Ty největší zavedené kluby si tak můžou oddechnout, ale místní i tak budou mít po další roky bezesné noci proti svojí vůli.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Kvůli pádu lanovky na Ještěd podal státní zástupce obžalobu na 3 lidi a právnickou osobu. Tou jsou České dráhy, které lanovku dříve vlastnily. Tragická nehoda se na visuté lanovce v Liberci stala v říjnu roku 2021. Při pádu jedné z kabin zemřel průvodčí. Obžalovaným hrozí až 10 let vězení. Napjaté vztahy mezi Varšavou a Kyjevem proměňují solidaritu vůči ukrajinským válečným běžencům v každodenní nejistotu. Uprchlíci čelí rostoucímu společenskému tlaku, komplikacím při prodlužování pobytu a nejnověji i hrozbě bezdomovectví. Poslední 3 sezóny nemělo Brno ve fotbalové lize žádného zástupce a teď bude mít rovnou 2. Kromě zbrojovky si nejvyšší soutěž poprvé v historii zahraje také Artis Brno, který dnes kývl na nabídku ligové fotbalové asociace. Nahradí tak Karvinou, kterou po korupční aféře postihl pád do druhé ligy. Zítra bude jasno nebo polojasno s teplotou do 24 stupňů, na Moravě a ve Slezsku bude až 28. V neděli se očekávají srážky a teplotní maxima do 25 stupňů Celsia. To byly zprávy v 15 hodin na Express FM. Běží dál odpolední vysílání, u kterého vás zdraví Veronika.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Na Express FM nám hrál Calvin Harris, který je největší hvězdou letošního festivalu Beats for Love, který ještě stále probíhá, probíhat bude až do zítřka v areálu Dolních Vítkovic v Ostravě. Tak to je další tip, kam byste mohli vyrazit. A co třeba na zítřejší koncert Mňágy a Žgorp, který se bude konat na Koupáku v Janovicích. Tam je pivnice, je to nedaleko Klatov, tak kdybyste zítra měli cestu tím směrem na jih, tak se zajděte na Mňágu určitě. A co se týká dalších festivalů, tak které ještě proběhnou o tomto víkendu v Česku, tak o těch vám řeknu za chviličku. Teď si pustíme slovenskou Adélu, KGB. Express FM. Express.

0: Cestujete? S překladačem Vasko se domluvíte skoro všude. Překládá ve více než 110 jazycích, funguje bez aplikace i bez Wi-Fi a internet pro překlady máte zdarma na pořád. Prostě zapnete a mluvíte. Vasko. Malá krabička, velká svoboda na cestách. Více na vasko-electronics.cz.
1: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
2: Ráno káva, potom les, řeka, kolo nebo pěší výlet. A večer návrat do pohodlného apartmánu. Tak může vypadat pobyt v apartmánech na Soutoku v Modravě. Apartmány na Soutoku. Šumava hned za dveřmi. Více na apartmanynasoutoku.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
8: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
9: Express FM.

Express Old School. V dnešním Old Schoolu si připomeneme významné výročí jednoho songu. Jedná se o oficiální debutový single Lily Allen, který se jmenoval Smile. Je to zároveň úplně první song, který

Rigdy napsala a vyšel přesně před 20 lety. Lily Allen poradila kdysi Lady Sovereign, že by se měla zaregistrovat na sociální síť MySpace. Možná někteří z vás pamatují, no tak se tam v roce 2005 zaregistrovala a začala tam postovat svoje demáče a během několika týdnů, měsíců tam měla obrovskou fanouškovskou základnu a tak dostala nabídku od vydavatelství, aby vydala svoji desku a na té první desce se objevil právě tento single, který se jmenuje Smile a je to takový song o tom, že jí opustil chlap a ona se teďka strašně užívá to jeho porozchodové zoufalství. Jako s takovou jako škodolibostí zdravou, jo. Mně se tehdy strašně líbil vlastně taková jako ta kombinace tý velmi líbivý jako písničkovosti Lily Allen s těma upřímnýma, otevřenýma, často velmi sprostýma textama. Myslím, že to bylo velmi sympatický hodně lidem a do tady toho songu Smile ještě zamíchala takový jako rocksteady náladu. Takže Smile rok 2006 a 20. narozeniny této písně. Express Old School.

Ještě, že vám řeknu, jaké festivaly se konají v Česku o tomto víkendu, tak Beats for Love, to už jsme tady odpravili. Teď tu mám ještě jednu informaci o zrušeném festivalu. Nejezděte do Holešovic do areálu 7, kde měl proběhnout o tomto víkendu Cloud Festival a jeho hlavní hvězdou měl být Wiz Khalifa, měl to být rapový festival, ale Wiz Khalifa zrušil světové turné, takže nic tam se konat nebude. Ale kam můžete vyrazit, tak to je například Holíšov, který leží v Plzeňském kraji a tam se koná rockový tvrdý festival Pekelný ostrov. Jehož hlavní hvězdou budou švédský skvělý Royal Republic, kromě nich třeba taky Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Vysáči a další. To je dnes a zítra. A také dnes a zítra se v Poličce koná festival, který spojí hudbu s fotbalem. Je to fotbalovo-hudební festival, který se koná v Poličce na fotbalovém stadionu. Dnes tam budou třeba Sara Rikas anebo Nazaret a zítra tam vystoupí Ben Kristoval s kapelou a další a další. Nám teď na Expressu zaspívá Georgia Smith.

0: Dopřejte si relax ve SPA hotelu Děvín v Mariánských Lázních. Wellness pobyt pro dva, od dvou nocí již od 7800 korun. Čeká vás wellness a spa, skvělá gastronomie v moderní restauraci i stylový vinný a koktejlový bar. SPA hotel Děvín, místo pro váš dokonalý odpočinek.
1: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 tisíc narozených miminek. www.pronatal.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
3: Jsme mladí
4: a neklidní.
3: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
5: Piráti, jdeme! Ahoj!
4: Kdo si hraje nezlobí, ne?
3: V novém zábavném pořadu
4: Čekuj Česko!
3: Každou neděli dopoledne
4: na Nově.
3: A poprvé v Příbrami.
6: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
7: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
6: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
7: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
6: Více info v restauracích.
8: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden svijanský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
9: Music. First.
10: Express FM.

0: Na Expressu dohrála skupina Cure. Máme 15.49, to znamená, že Veronika se bude loučit, pomalu uzavírám odpolední vysílání, ale neloučím se před tím prodlouženým víkendem nadlouho, protože tu s vámi budu jak zítra, tak pozítří, tak i ve státní svátek v pondělí, takže se uslyšíme určitě. Za malou chvíli už je tady Michal, který vás dnes provede Express Drivem, tak si to užijte, užijte si krásně ty dny volna, má být hezké počasí, nebude zase nějaké šílené vedro, tak myslím, že to bude velmi příjemný víkend. Mějte se krásně, ahoj.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Macinku v poradce Pavel Šik se omluvil za šíření nepravdivé informace o novinářce Světlaně Vitovské, jejím partnerovi a prezidentovu poradci Petru Kolářovi a jejich údajném setkání s ústavním soudcem Pavlem Šámalem na festivalu Smetanova Litomyšl. Původní příspěvek smazal. Rusko už v následujících měsících může zaútočit na Polsko. Nešlo by však o klasickou válku, ale o hybridní. Jejíž cílem by bylo mimo jiné rozložit NATO a donutit ji, aby přestala podporovat Ukrajinu. Rusové by následně z provokace obvinili Ukrajinu. Po neúspěšném mistrovství světa a konci Miroslava Koubka už se mluví o možném novém trenérovi reprezentace. Podle informací webu iDNES.cz považuje Pavel Nedvěd za volbu číslo jedna německou legendu Jürgena Klinsmana. V noci na zítřek bude jasno až polojasno s teplotami mezi 10 a 14 stupni, na západě republiky a na horách bude kolem 8. Sobota bude skoro jasná až polojasná, během dne bude přibývat oblačnost, v severní polovině Čech se může vyskytovat déšť nebo přeháňky. Nejvyšší teploty 19 až 24. Na jižní a střední Moravě a na východě Slezska 24 až 28 stupňů, na horách pak kolem 15. Nehoda teďka právě komplikuje cestu po D1, a to od 15. kilometru ve směru na Brno, tam se tvoří kolona vozidel zhruba na půl hodinu, nebo na víc než půl hodinu. Na D1 taky je nehoda na 194. kilometru ve směru od Brna do Ostravy, tam je silný provoz, další bouračka vás potrápí na silnici 11 v katastru obce Čestice v okrese Rychnovy nad Kněžnou. Nehoda je taky v ulici Vítězslava Nezvala, a to v Českých Budějovicích. Motýlí v Karlových Varech hlásí taky bouračku, a aby toho nebylo málo, tak taky v Praze v Holešovičkách ve směru centra vás zdrží další bouračka. Jeďte opatrně, je pátek odpoledne, dělá se teplo, tak ať dojedete dobře a u toho můžete poslouchat Express Drive, odkud vás i dnes zdraví Solo Michal.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.
0: Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.

Tak tohle je Olivia Rodrigo i Stupid Song, který už se stihl docela zabydlet v našem éteru. Kdo by se taky mohl zabydlet, tak to jsou samozřejmě novinky, které vyšly dnes. No a my, jak už je to takovou tradicí páteční, pro vás máme pár kousků, které byste měli slyšet, mohli slyšet a uslyšíte je, protože zkrátka my držíme prst na tepu doby a zajímá nás samozřejmě, co vychází, a myslíme si, že to zajímá i vás. Co mě hodně zaujalo, tak to je duet Snow Patrol s Kylie Minogue. Ano, spojení, které nikdo nečekal a nikdo nevěděl, že ho potřebujeme, jak stojí v jednom z komentářů pod videem k tomuto songu. Vyšel tento týden 1. července, to znamená ve středu, no a my vám ho teď nabízíme, jmenuje se These Alarms a myslím, že je to velmi povedená záležitost. No, konec konců Snow Patrol jsou moji oblíbenci, takže abych o nich řekl něco špatného, to by muselo být opravdu nepovedená záležitost. A to opravdu není případ tohodle duetu s Kylie Minogue. Poslouchejte sami.

Před měsícem jsem měl možnost vidět Snow Patrol naživo a přál bych si možná někdy slyšet tohle naživo taky, že by se k ním někde přidala Kylie Minogue, ale to asi zůstane jenom v říši snů. Kdo vydá nové album, a to už brzy, konkrétně v srpnu, tak to jsou australští DMAs. Už v dubnu oslavili a oznámili tohle vydání, respektive dokonce 20. března vydali single My Baby's Place, který dobře znáte z našeho vysílání. Potom tedy za měsíc řekli, že to je single z nového alba, které chystají. Bude to jejich páté album a bude eponymní, to znamená, že nebude mít žádný název a bude se označovat jenom jako DMAs. No a už jsou známy tři songy, respektive čtvrtý vyšel právě dnes, jmenuje se Killing Time, no a my si ho teď jdeme poslechnout.

0: Troufám si tvrdit, že téhle písni bude Ether Express FM slušet a doufám, že náš hudební ředitel Radek Boreš bude mít stejný názor. Tohle byly DMA se jejich Killing Time, čtvrtá ukázka z chystaného pátého alba, které vyjde, jak už jsem říkal, už v srpnu.
1: Roier.cz. Co to je?
2: Moje mašina na výnosy. V Roieru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
1: A kde je háček?
2: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. Roier.cz.
3: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
4: Cestujete? S překladačem Vasko se domluvíte skoro všude. Překládá ve více než 110 jazycích, funguje bez aplikace i bez Wi-Fi a internet pro překlady máte zdarma na pořád. Prostě zapnete a mluvíte. Vasko. Malá krabička, velká svoboda na cestách. Více na vasko-electronics.cz.
5: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde.
6: V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte se na bezplatnou konzultaci na www.pronatal.cz.
7: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu Astratex.cz.
8: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev Česká nej v aplikaci Mapy.com.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se

0: Autojarovku Nratice. Na jednom místě najdete všechny modely Volkswagen California, od praktického Beach až po luxusní Grand California. Poradíme s výbavou, přestavbami i financováním.
1: Těšíme se na vás.
2: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
3: Express. Music first. Express FM.

0: Express FM.
1: Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.

0: Crystal My Loving, a pokud vy milujete užitečné informace, tak mám pro vás další přehled zeleniny a ovoce, které by vám mohly pomoci, a to s příjmem vitamínu C. Nejvíce vitamínu C je v guave, potom na druhém místě je pro mě docela překvapivě červená paprika, potom to je kapusta, kiwi, brokolice, růžičková kapusta, jahody a pomeranč. No, něco z toho je sezónní ovoce, což se docela hodí, takže pokud byste chtěli třeba, až dneska půjdete na nákup, se zásobit právě nějakým zdravým tovarem, tak rozhodně jsem vám teďka dal pár tipů. Další tipy na hudbu jsou teď pro vás, a to Depeche Mode anebo Maisie Peters.
1: Express. Express Drive.

0: její questions, no a vy si taky možná občas pokládáte nějaké otázky a možná vám taky třeba něco říkali, když jste byli malí. Třeba to, že snídaně je nejdůležitější část dne, tak pokud, teda nejdůležitější jídlo dne, pokud jste si dneska s tou snídaní nedali úplně hodně práce, tak nebojte, tahle ta populární fráze našich maminek a babiček je vlastně trošku jako nepravdivá. Vymysleli ji totiž PR-isti a marketáci obchodníků s reáliemi, aby vlastně prodali víc těch svých výrobků, a není to vůbec podpořeno vědeckými výzkumy ani lékařskými doporučeními. Samozřejmě je důležitá snídaně, ale stejně jako ostatní jídla dne. Jíst bychom měli pravidelně, střídmě a zkrátka pořád. Takže pokud teďka se třeba chystáte na nějakou odpolední svačinku, tak tomu dejte co proto a připravte se už na večeři a můžete si začít vymýšlet, co si dáte třeba zítra k snídani, k obědu, k večeři, jaká svačina mezi tím bude. Zkrátka o jídle se dá přemýšlet pořád.
1: Páteční odpoledne na Express FM. Express FM.

0: Ráno káva, potom les, řeka, kolo nebo pěší výlet. A večer návrat do pohodlného apartmánu. Tak může vypadat pobyt v apartmánech na Soutoku v Modravě. Apartmány na Soutoku. Šumava hned za dveřmi. Více na apartmanynasoutoku.cz.
1: Byla jsem hotová ani ne za minutu. Takovou rychlost jsem už dlouho nezažila. A nejlepší je, že mě z něj vůbec nebolí ruce. Miluju svůj nový fén Roventa Maestria for You. Je lehký, super výkonný a navíc se přizpůsobí mým vlasům. Pecka. Roventa. Chytrý styling bez starostí.
2: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe. Tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz. V sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
7: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3 999 korun měsíčně bez DPH.
8: Hyundai Centrum Valoušek. Váš dealer v Praze 4 Chodov. www.hyundaivaloušek.cz.
9: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. pre.cz/kariéra.
10: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
11: Express FM.

Fajn. Express FM. Express FM. Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.

Dva týdny je tady další skvělý festival, který přiveze spoustu zajímavých hvězd, a to třeba 21 Pilots, Lord, Mobiho, LP, Tomoru, taky Libertine, Skunk NNZ, Peaches, a nebo taky velmi zajímavá česká jména jako Anky, Bert & Friends, Good Times Only, Grupo Salsíča, Gufrau, I Love You, Honey Bunny, Tata Boys, Tolstoy, Ventolin, taky tam bude nejoceňovanější česká zpěvačka, co se andělů týče, tedy Lenka Dusilová, no anebo naše oblíbená tuzemská Past.

běh, more, potřebuju klid. Volej mě hrozně záda, musím uklidit. Pořád, vole, práce hraju, musím odpočívat. Už to není jako dřív, bolej mě i tři plýva. Ej, jde na mě pivní moudrost a taky strašně prdím. Když jsem si naposled užil párty, ani nevím. Zase mi roste pupek.

potřebuju klid. Nechce se mi pít a proto neopouštím byt. Mám plný ruce hráček, režim nerušit. Prší, prší, pec nám spadla, jedu další hit. Zase nám došlo.

Mám svůj věk, more, seču trávu, pořu pole, klouby vržou, bolej daně, tlačím zedy, tlačím saně, brzo čtvrtý gumy, more, zima, liže, léto, moře, 33 močím v sedě, končí život na golfkotě, mám svůj věk, more.

0: léka, děti kola.
1: Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu. Jízdy.

Ukrajiny

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Vládní SPD nesouhlasí se schváleným mandátem české delegace na summitu NATO. Fašistickému hnutí vadí deklarovaná podpora Ukrajiny a zvyšování výdajů na obranu. Litva zvažuje skladování jaderných zbraní jako formu odstrašení Ruska. Ačkoliv litevský prezident Nauséda uvedl, že aktuální na uskladnění arzelánu neplánují, parlament se rozhodl zákaz uskladnění hlavic odstranit z ústavy. Majitel fotbalové Dukly Matěj Turek neakceptuje rozhodnutí Ligové fotbalové asociace o doplnění první ligy Artisem Brno. Obrátí se proto na soud. V noci na zítřek bude jasno až polojasno s teplotami mezi 10 a 14 stupni. Na západě republiky a na horách bude kolem 8. Sobota bude skoro jasná až polojasná. Během dne bude přibývat oblačnosti. V severní polovině Čech se může vyskytovat déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24 na jižní a střední Moravě a východě Slezska 24 až 28, na horách kolem 15. Nehody vás právě teď potrápí nad 40. kilometru D1 ve směru do Prahy. Na D7 na začátku ve směru do Chomutova, tedy u Prahy na druhém kilometru. Tam je neprůjezdný levý jízdní pruh. Nehoda je taky na silnici číslo 11 na 290. kilometru na trase Český Těšín Opava, a to v Ostravě. 1/35 v Londýnské ulici ve Stráži nad Nisou na Liberecku, tam je taky hlášená nehoda, stejně jako na 37 u obce Lukavice na Chrudimsku. Další nehody hlásí také Pražská třída v Českých Budějovicích a křižovatka ulice Libocká a Evropská v Praze. Tak jeďte opatrně a i nadále 2 minuty po 17. hodině poslouchejte Express Drive, odkud vás zdraví Michal.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.
0: Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.

Birminghamu Overpass, is this real? No a my se v rámci britského ostrova, nebo britských ostrovů, posuneme jenom kousek, a to do Londýna, protože odtamtud pochází Block Party, tahle ta skvělá kapela, která loni oslavila 25 let a taky 20 let jejich průlomové albo Silent Alarm, se rozhodla vydat nové album, a to sedmé. Producentem je legendární Trevor Horn. My už jsme vám tady hráli první single Coming On Strong a shodli jsme se, že to je docela slabota, a mám radost, že další single, který vyšel právě v tomto týdnu a jmenuje se Love Bombs, už je o hodně lepší a o hodně víc připomíná staré dobré Block Party. Tak tohle to jsou Block Party.

už druhá ukázka z chystané sedmé desky Block Party Love Bombs. No a my stále zůstáváme na britských ostrovech, přesouváme se do Manchesteru za DJem a producentem, kterého znáte z našeho vysílání, jmenuje se Josh Baker, je to právě uznávaný DJ, producent a promotér z Manchesteru, známý svým energickým pojetím house music. On spolupracuje samozřejmě se spoustou zajímavých umělců, taky má rezidenturu v klubu Amnesia na Ibize, festival RAC Music Festival v Chicagu ho taky přivítá. No a vy si teď můžete poslechnout jeho z Brusu nový song, který se jmenuje My Place. No a pokud říkám, že dobře znáte z našeho vysílání Josha Bakera, tak vokalistku, která přispěla do toho tracku, znáte rozhodně taky dobře. A to díky spolupráci se spoustou skvělých a uznávaných tanečních producentů, protože jméno Poppy Bascomb určitě jste slyšeli už mnohokrát. Tohle je jejich společná věc, která se jmenuje My Place.

0: Tak tohle je nový track, který nám poslal do světa Josh Baker společně s Poppy Bascom, My Place, za chvilku Kings of Leon nebo právě MK a zase Poppy Bascom, track Zone.
1: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u Webglobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Pozor, pozor! V obchodním centru Letňany právě stoupla koncentrace vitamínů. Nová Ugo Salaterie servíruje saláty, wrapy, fresh juice i smoothies. Přijďte dobít energii do prvního patra obchodního centra Letňany. Ugo, fresh každý den.
4: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
5: Hudba na prvním místě. Express FM.

0: Hashtag nebudu doma.
1: Nebudu doma. To je pokyn, který dáváme sami sobě, když nás zachvátí cestovní horečka. A vzhledem k tomu, že v Česku máme spoustu krásných koutů, kam stojí za to vyrazit, nemusí být vysněná destinace nijak daleko. Tentokrát s hashtagem nebudu doma navštívíme Karlovarský kraj. Na západě Čech najdeme nejen Karlovy Vary, kam se aktuálně sjel celý filmový svět, ale také středověký hrad Loket na Žulovém ostrohu nad řekou Ohří, hrad a zámek Bečov nad Teplou, kde nás čeká slavný relikviář svatého Maura, jedna z nejcennějších památek svého druhu, zámek Kinžvart s anglickým parkem a proslulým kabinetem Kuriozit nebo romantický hrad Seeberg. Pro milovníky přírodních krás tu mám tipy na rašeliniště a slatiniště Sos s bublajícími bahenními sopkami, mofetami a naučnou stezkou, božidarské rašeliniště nebo svatošské skály v údolí Ohře nedaleko Lokte. Kromě krajského města stojí za návštěvu historický Cheb s malebným náměstím, hradem a příjemnou krajinou kolem Ohře, ale i další města v seznamu UNESCO zapsaného lázeňského trouhelníku, tedy Františkovy lázně a Mariánské lázně. Pokud zavítáte právě do Mariánských lázní, můžete využít pohostinnosti spa hotelu Děvín. Tohle čtyřhvězdičkové zařízení nabízí široký výběr služeb, včetně lázeňské léčby pod jednou střechou. Nachází se v klidném prostředí lesoparku s velmi dobrou dostupností do centra města a ke všem významným místům a turistickým atrakcím. Stravovat se budete v nové restauraci v moderním stylu, která poskytuje polopenzi a plnou penzi. Jedinečný zážitek z pobytu dotváří okolní upravené parky, překrásná architektura města a světoznámé mariánsko-lázeňské prameny s léčivými účinky. Chystáte-li se do Karlových Varů, k návštěvě vás láká hotel Imperial, který už více než 100 let patří k symbolům českého lázeňství. Čeká vás elegantní ubytování, luxusní wellness a atmosféra světoznámého lázeňského města. Přes den objevíte kolonády, ochutnáte minerální prameny nebo se lanovkou vydáte na rozhlednu Diana s krásnými výhledy na město. Po návratu si dopřejete zasloužený odpočinek v bazénu, saunovém světě nebo při některé z wellness procedur. Příjemný odpočinek a radost objevování nových míst vám přeje Express FM.
0: Nebudu doma na Expressu.
1: Zaujal vás Karlovarský kraj? Pak si zamilujete luxusní hotel Savoy West End v Karlových Varech s prvotřídním wellness nebo Astoria Hotel and Medical Spa, kde si báječně odpočinete v bazénu, na solné terapii nebo při procedurách. Více pobytů nejen v Česku najdete na travelking.cz.
2: Nezůstávat doma a začít

milovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků. Express FM. Novinka.

0: Z horka z minulého týdne nějak neomezovala a horko máte rádi, tak byste mohli chtít vyrazit třeba do Saudské Arábie. No a představte si, že saudský dopravce Flyadeal zahájil v Praze sezónní lety. Od července do září bude létat do Riádu a Džidy, a to třikrát týdně až do konce září, takže pokud byste chtěli, tak můžete vyrazit za hodně dobrou cenovku. Dokonce je to prý od 5000, takže pokud máte rádi teplo, je tohle docela velká šance, jak se za ním dostat za slušnou cenovku. Jaká cenovka je potom za ubytování tam, to se přiznám, že jsem neřešil, protože já tam určitě nepoletím. Drive.
1: Odpolední Drive. Na Expressu.
0: Na Express FM vám posíláme Vaccines a taky Disclosure nebo VR domy.

0: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Jsme mladí
5: a neklidní.
6: Jdeme na to!
4: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
7: Piráti, jdeme! Ahoj!
5: Kdo si hraje nezlobí, ne?
8: V novém zábavném pořadu
9: Čekuj Česko!
10: Každou neděli dopoledne na Nově.
11: A poprvé v Příbrami.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
13: Dobrý den, jmenuji se Martin Mareček a rád bych vás pozval do autosalonu užitkových vozů Volkswagen Autojaro v Kunratice.
14: Ať už plánujete víkend v přírodě nebo cestu napříč Evropou, začněte v California Koutku v Autojaro v Kunratice. Na jednom místě najdete všechny modely Volkswagen California, od praktického Beach až po luxusní Grand California. Poradíme s výbavou, přestavbami i financováním.
13: Těšíme se na vás.
2: Express.
1: Music first.
2: Express FM.

Express. Express FM. Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.

To jsou francouzští Phoenix s Thomasem Marsem v čele. Pokud vás při pátečním odpoledne přepadá spánek a dřímota, tak si s toho nic nedělejte, protože je vědecky dokázané, že dospělí, kteří si přes den dají krátký nap time, neboli že si prostě schrupnou na chvilku, tak můžou mít větší mozek díky tomu. Takže se tomu nebraňte, pokud tedy zrovna nesedíte za volantem, to se tomu rozhodně braňte, třeba díky další skvělé hudbě, jako je Slater a Dance, ta vás nenechá usnout. Novinka.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Ve sporu prezidenta Petra Pavla s ministrem zahraničí Petrem Macinkou a obecně vládou premiéra Andreje Babiše ohledně účasti na summitu NATO stojí na straně hlavy státu téměř polovina dotázaných. Pro Macinkovy postoje má pochopení 27% lidí. Extrémně vysoké teploty, předražené jídlo i neoblíbenost prezidenta. To všechno asi jsou důvody mizivé návštěvnosti velkého amerického veletrhu, který má oslavovat 250. narozeniny USA. Média akci Donalda Trumpa označila za jeden velký propadák. Pátý den tenisového Wimbledonu nabízí české derby. Právě teď se proti sobě postavili Barbora Krejčíková a Nikola Bartuňková, přemožitelka Kateřiny Siňakové. Následovat by měl zápas světové devítky Karolíny Muchové, zápas se stajkou Manachajou Sagangakev, 164. hráčkou rankingu WTA. V noci na zítřek bude jasno až polojasno s teplotami mezi 10 a 14 stupni, na západě republiky a na horách bude kolem 8. Sobota bude skoro jasná až polojasná, během dne bude přibývat oblačnost, severní polovině Čech se může vyskytovat déšť nebo přehánky, nejvyšší teploty 19 až 24, na jižní a střední Moravě a na východě Slezska 24 až 28 stupňů, na horách kolem 15. Nehody vás právě teď potrápí na 276. kilometru D1 ve směru do Ostravy. Taky na silnici 1/23 v katastru obce Okarec u Třebíče. Tam je nehoda se zraněním, tak pozor na to. No a nehody hlásí taky Osiková v Českých Budějovicích a Muglinovská v Ostravě, tak dejte pozor, jeďte opatrně. Do poslední hodiny před 2 minutami vstoupil Express Drive. Zdraví vás Michal.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.
0: Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.

Disco diva Jessie Ware, no a kdo chce zase být zpátky disco divou, to je Madonna. Ta před více než 20 lety vydala své album Confessions on the Dance Floor. No a právě dnes je ten slavný den, kdy jsme se dočkali pokračování s názvem Confessions 2. Jak asi víte, tak hlavním producentem tohodle alba je samozřejmě Stuart Price, který s Madonou jezdí i na vystoupení. Ale dokonce se tam pak myhli ve studiu taky Mirvez, Circuit, Martin Garrix, Tainy, Andrew Watt a spousta dalších. Takže je to nabité producenty, kromě Sabriny Carpenter, kterou samozřejmě hrajeme v singlu Bring Your Love. Jsou dalšími hosty třeba Fate, právě Martin Garrix, Stromae a taky Lola Leon, tedy samozřejmě dcera právě Madonina. Takže pokud si to chcete poslechnout, to album, tak už je dneska k dispozici, dokonce v Icon Edition má 17 tracků. No a dneska vyšel další song, další single oficiální a jmenuje se Danceteria, tak si ho pojďme poslechnout.

pokud vám přijde, že už jste to někde slyšeli, tak nejste sami. Mimochodem je tam i citace songu Walk on the Wild Side od Lou Reeda, to jste si možná všimli. No a pokud se ptáte, co to je ta Danceteria, tak to je klub, který byl jejím tenkrát poprvé. Teď nemyslím, že tam přišla o panenství, ale že tam poprvé naživo vystupovala. Takže to byla ukázka z nového alba Confessions 2, které dneska spatřilo světlo světa, a královna popu se pokusí vrátit společně s ním na svůj trůn. Kdo vydá nové album, to je Georgia Smith. Tuhle tu holku od nás dobře znáte. Anglická zpěvačka vydala už pár singlů, ale až dneska oznámila společně s vydáním singlu Life, že vydá taky album, a to třetí, jmenuje se What Are The Odds a vyjde v pátek 21. srpna. Takže pokud máte, stejně jako my, rádi tuhle holku, tak se máte na co těšit. No a teď si pustíme tedy právě zmiňovaný single Alive. Na něm spolupracovala s Wizkidem a taky ikonou grimeu Devlinem, což je člověk, který se podílel na produkci, stejně jako její klasický spolupracovník P2J. Tak si pojďme poslechnout single Alive.

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Music. First.
6: Express FM.
7: Express FM.

0: Express FM.
1: Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.

Na Express FM Declan McKenna, jeho Brazil. Do Brazílie vás nepozveme, ale vězte, že Laura Pergolesi, rodačka z New Yorku, která letos oslavila 45. narozeniny, se chystá do České republiky, a to na její oblíbený festival Colors of Ostrava. Teď se tak nějak poflakuje po Evropě, Polsko, Rakousko, Maďarsko, Německo, Itálie, no a 16. července, tedy ve čtvrtek, vystoupí na pódium právě v Dolních Vítkovicích. No, viděl jsem jí tam naživo a stálo to za to. A zazněla samozřejmě i tahle písma.

Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.

0: Velká kosmická loď by měla vyrůst na koncertech Muse k aktuálnímu minulý týden vydanému albu The Wow Signal. Co taky tento týden vychází, tak to je nový cestopis Čekuj Česko, který propojil tři kamarády a poslali je po Česku, kde se dočkali různých zážitků. Jakých a kde všude byli, tak to vám prozradí Ondřej Kubina v aktuálním speciálním letním vydání naší rozhovorové série Express Star. Ondřej Kubina je jeden z těch tří kamarádů, kteří vyrazili, doplňují ho ještě Vincent Navrátil a Alex Kolva. No a v neděli to budete moci poprvé vidět právě na televizi Nova, případně samozřejmě na OnePlay. No a my jsme se samozřejmě zeptali Ondřeje Kubiny, jak by celý ten cestopis představil.
1: Čekuj Česko vzniklo tak, že tři kamarádi si řekli, že by spolu nechtěli jenom pracovat, ale i cestovat. A tak jsme si vybrali pár měst v České republice a měli jsme to štěstí, že televize Nova nám umožnila se celý léto bavit. Všechny ty místa byly nádherný, jako Brno v létě, tak všechny vtipy stranou, Brno je boží. A ten Zlín, já úplně miluju zážitek, když jsme tam tančili s třema folklorníma skupinama v parku a teď v těch pauzách ty holky, ty nádherný holky ze Zlína přišly v těch krojích a roznášely tam pivko, teď to všichni se dělili a pak jsme šli tancovat a zpívat a říkám si, pane bože, to je úplně nejlepší země na světě, to Česko.
2: Express Star na Expressu.
0: Yo. Celý rozhovor si můžete poslechnout a přečíst u nás na webu Express FM.cz. Teď už byli Barman a Ben Kristoval. Sabotáž.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
3: Hudba na prvním místě.
4: Express FM.

Express FM. Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.

0: O tom, že je dobré být ready na víkend, zpívají Calvin Harris a Mary Pierce. No a doufejme, že vy jste ready na víkend, tak jako my u nás v rádiu. Tady už není ani noha, já jsem poslední, takže zhasnu. Celý víkend, včetně pondělního svátku, vás bude mezi 10. a 14. bavit Veronika Koloušková, tak si to užijte ten prodloužený víkend a my se v úterý těšíme s Petrem zase už v plné dvoučlenné sestavě. No a na rozloučenou jsou tady Spectr, Georgia nebo Interpol. Dneska v 9 večer a to až do 1 ráno vás můžou těšit taneční beaty našeho Star Mixu. No a my se těšíme tedy ještě jednou. Těšíme se na vás v úterý mezi 16. a 19.
1: Express Drive s Petrem Novákem a Michalem Plškem.

0: Blesková 80% sleva na web hosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
3: Express FM.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Hudba na prvním místě.

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Music first.
3: Express FM.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music news.
2: Tomorrowland byl oficiálně korunován světovou festivalovou jedničkou v žebříčku DJ Mag pro rok 2026. Historické vítězství poháněné rekordním počtem hlasů veřejnosti představuje pro legendární událost elektronické hudby šesté vítězství v řadě. Festival vítá během dvou víkendů zhruba 400 tisíc návštěvníků. Druhý v žebříčku je Insomniac z LA, třetí je rumunský Untold a čtyřku má Ultra Miami. Eminem prohrál spor o ochranu známku s australskou značkou plážového oblečení Swim Shady. Rozhodl o tom australský registrátor ochranných známek a zároveň odebral ochranu oblečení pro Eminema. Eminem musí taky zaplatit Swim Shadymu soudní výlohy. Jeho právní tým má čas do 22. července pro odvolání. Úředníci na Ibize se rozhodli, že žádné další nové kluby už na ostrově nebudou. Že ty, které už na Baleárech jsou, stačí. Ty největší zavedené kluby si tak můžou oddechnout, ale místní i tak budou mít po další roky bezesné noci proti svojí vůli.

Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz. Express FM.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
2: Music. First.
3: Express FM.

my train while I moved on here. Very long time.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Express FM.
3: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

říkal, já to říkal. Sleduji, jak jednu chodí se svinčbánem provodu. Už si později trhají z milionu důvodů. Hned v úvodu si přechodu.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music news.
2: Tomorrowland byl oficiálně korunován světovou festivalovou jedničkou žebříčku DJ Mag pro rok 2026. Historické vítězství poháněné rekordním počtem hlasů veřejnosti představuje pro legendární událost elektronické hudby šesté vítězství v řadě. Festival vítá během dvou víkendů zhruba 400 tisíc návštěvníků. Druhý v žebříčku je Insomniac z LA, třetí je rumunský Untold a čtyřku má Ultra Miami. Eminem prohrál spor o ochranu známku s australskou značkou plážového oblečení Swim Shady. Rozhodl o tom australský registrátor ochranných známek a zároveň odebral ochranu oblečení pro Eminema. Eminem musí taky zaplatit Swim Shady mu soudní výlohy. Jeho právní tým má čas do 22. července pro odvolání. Úředníci na Ibize se rozhodli, že žádné další nové kluby už na ostrově nebudou. Že ty, které už na Baleárech jsou, stačí. Ty největší zavedené kluby si tak můžou oddechnout, ale místní i tak budou mít po další roky bezesné noci proti svojí vůli.
0: Express FM.